0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
1: Jsme fajn?

0: nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: CZ.

Ale ty už mi nejsi jak byl.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních
0: sítí. Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ.

모아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Fajn Radio.

0: Sme online. Online. Sme na DAB+. Plus. Sme v aplikácii Rádia CZ. Hot News.
1: Plzni rozdělí výstavu ke Steam narozeninám Hurvínka, která ukazuje jeho cestu od prvních představení až po dnešek. Nechybí Spable, Mánička ani Žerik a celý je to hodně hravý a interaktivní. Zažijete nostalgii legendy, co prostě nestárne. Gen Z zkouší shrekking, randění bez honby za dokonalým vzhledem. Jednoduše jde spíš o hodnotu a charakter, no a pointa je jednoduchá. Radši randíme s normálním člověkem než modelem z ega. Billie Eilish posílá do kin svůj první koncertní film, na kterém makal třeba i James Cameron. Premiéra v Česku bude 7. května roku 2026 a už teď je jasný, že to bude velký. Tisíce lístků zmizely hned první den, takže jestli chcete vibe z koncertu na plátně, moc nečekejte. Fajn.

0: To mi jako chcete říct, že těch krásných 72 hodin volna, které někteří z nás měli, jako utekli, jo? Jako kam? Proč? A vrátěj se někdy. Já bych se rád díval na videa, jak Fety Plou hraje Minecraft, prosím.
1: Ale já mám pro tebe dobrou zprávu. Tenhle pátek taky nepůjdem do práce.
0: Jo? Jo, dobrý. Dobrý, tak zatím zpátky do reality, 6. hodina raní. Krásné dobré ráno všem. Co jste dobrovolně, anebo protože nechytáte jiný signál, se rozhodli jako ladit fajn. Vítejte a vítám taky samozřejmě moji kolegyně Wendy, bez který by to tady podle šéfa nemělo hloubku. Nevím, co tím chce říct. Hlavně doufám, že ne třeba šířku, jo? Promiň, Wendy.
1: V pořádku. Krásné dobré ráno všem, co posloucháte.
0: Nic moc Wendy neříkej, protože máme před sebou velký oznámení. Za malý okamžik. Ano, 4.5. den, kdy přijde tady na fajnu velké oznámení, už za pár minut velká změna, velká novinka. Buďte na to ready, startujeme první Morning Boost v měsíci. Hezký ráno. Morning Boost.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running na Fajnu, 12 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, naši milí posluchači, po Vaškově odchodu jste byli nuceni poslouchat ničím nezajímavé, nedospělácké, nedotažené ranní vysílání. Samý přeřeky, nedotažený pointy, zabitý vstupy bez nápadů. Ale s tím je teď konec. Stalo se něco, v co už jako nikdo nedoufal. Ani vy, ani já, ani Wendy, dokonce ani moji rodiče ne. Dámy a pánové, dovolte mi oznámit, že jsem oficiálně dospělý jedinec, protože jsem si o víkendu koupil svůj první gauč. Je krásný, je šedivý, ladí do interiéru mojí krásný garzonky. V podstatě nic jiného už se tam teď nevejde, ale mám gauč. Rozměry už jsem zapomněl, ale mám gauč.
1: Já ti gratuluju, jak se cítíš jako dospělá osoba?
0: No je to zvláštní, je to velmi zvláštní.
1: Jaká byla montáž?
0: Docela v pohodě, byl teda jako poslední kus, takže jsem se ho musel odvést sám, takže to jako trošku jako haprovalo. Nakonec jsme to teda do auta nějak naložili. Odvezli jsme to, vytáhli jsme to po schodech, paráda.
1: No počkej, ale ještě je otázka, jestli ti pomáhal montovat jako třeba táta, anebo jsi to smontoval sám?
0: Ne, on byl jenom na dva kusy.
1: Takže jste jenom dal do sebe.
0: tak,
1: dobře.
0: Ale dobrý, jsem dospělý, protože to samozřejmě... Jo, jako...
1: Jo, už platíš pojištění a takový věc.
0: To furt teda dělá máma za mě.
1: Ale my tě jinak vítáme samozřejmě, děkuju. S velkou náručí.
0: Ale ti prostě chci říct, že pokud si koupíš svůj první nábytek, seš oficiálně dospělý. Ty jsi koupila nábytek?
1: Jaký? Že už ho mám.
0: No vidíš, tak to...
1: Já mám všechno už.
0: No vidíte, dámy a pánové, dva dospěláci v Radišu, paráda. Tak se máte na co těšit, my posíláme další songy. Pokud si koupíte, nebo už jste si koupili nový gauč, vítejte mezi dospělýma lidma. To asi nemělo tu pointu, kterou jsem chtěl. Taky zpátky na začátek.

0: Krásné dobré pondělní ráno, posloucháte Music Boost, tohle byli Wizdy, MCB s Honey, jejich At The Party.
1: Morning Boost, when the morning boost.
0: Však jsem řekla fajn, ne?
1: Nebo jsi řekla Music Boost.
0: Ježišmarja!
1: Ale to je jedno, pokud dneska prostě po příchodu do školy, do práce zříte nějaké novinky, stejně jako Wendy, tak nebojte, nebojete v tom sami, jsme v tom s váma, protože se nám tady v playlistu objevila jakási novinka. Novinka, která zní takhle, nazývá se Temper Trap Self-Aware. Vzhledem k tomu, že jsme o téhle novince doposud nevěděli a neslyšeli, tak jsme se museli zeptat umělé inteligence, co to jako je, jako aby jsme vám mohli říct. Pojďme se podívat na to, co píše umělá inteligence. Self-aware je takovej ten moment, kdy si uvědomí, že víš, že děláš něco špatně. To tady píše umělá.
0: Je v pořádku.
1: Zvuk a vibe. Méně stadionovej euforie, víc intimní napětí. Okay. Vokál Dougie Mandagi je pořád ten signature falzet, ale působí víc zranitelně než je pecky. Souhlasím. A tady ještě upřímně závěr. Self-aware není track, co pustíš na party, je to track, co tě chytne ve sluchátkách v tramvaji, ve dvě ráno, nebo když přemýšlíš nad vlastním životem víc než je zdrávo. Wow. Tak hezký ráno s tímhle trackem za můj okamžik. Krom toho pojedeme taky na perfektní trip.

0: a jejich Perfect Trip. Tuhle songy za malý okamžik, nejlepší ráno u nás v rádiu na Fajnu v rámci ranního vysílání, který se nazývá Morning Boost. Tak hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Tady se vám blíží splátečka a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Fajn Radio.

0: Kato, Johnny, Turn the Lights Off na Fajnu, 6 hodin 37 minut, aktuální čas. My si pojďme říct nějaký dnešní random fakta, který nám budou úplně k ničemu. Random fakta. Za 4 dny oslaví David Attenborough 100 let. Je to frajer, děkujeme za všechny dokumenty, který si kdy pro nás o přírodě natočil. Díky tobě vím, že mravenci uzvednou 50násobek svojí váhy. Jen škoda, že za tvůj vědecký přínos komunitě se ti Lego odvděčí tak, že už si s ním nebudeš moc hrát. Ach jo. Pokud byste odstranili prázdný prostor mezi atomy, celé lidstvo by se smístilo do velikosti cukrové kostky. Atomy jsou takměř celé prázdné, stejně jako my. Žádná velká novinka. A 94% starších sourozenců lituje, že se kdysi chovali k mladším sourozencům třeba zle. Tak vítejte, pokud patříte mezi těch zbylých 6%. Rozhodně nelitujem, někdo prostě tu skleničku, kde bylo o milimetr víc koli dostat musel, o tom žádná. Morning Boost.
1: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Ava Max, My Head, My Heart, pecka, která dohrála při pondělním ránu. Za pár minutek 6:45 posloucháte Morning Boost.
1: Dobrý den.
0: Jsi na mě pyšnej?
1: Mega. Na co můžeme být dál pyšný? Slyšíš ty oslí můstky, jo, dneska? To je fakt jako něco.
0: Je to bomba.
1: Jisoo, Zayn, jejich Eyes Closed, za malou chvilku na Fajnu. A na co můžeme být dále pyšný? Tenhle oslí můstek úplně nevyšel, nevadí.
0: Mm-mm.
1: Ale třeba tohle. Staří, dobří, známí Maneskin, jejich Begin. Takhle bude znít Morning Boost za malou chvilku, kde vám za malou chvilku přineseme to nejdůležitější ze světa, co se třeba kde stalo o víkendu, co se třeba stalo ještě dnes ráno, pokud jste třeba nestihli kouknout na televizi, anebo třeba co jste prošvihli v pátek. Všechno za malou chvilku tady u nás na Fajnu. Hezký rán.

0: Krásná webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Fajn Radio. Instagram,
9: YouTube,
8: TikTok,
9: co je zrovna teď in Fajn Radio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme Fajn

0: Meneškin, jejich Begin na Fajnu, 9 minut před 7 hodinou. Ideální čas říct si samozřejmě ty nejdůležitější informace ze světa, které se kdy v tuhle tu chvíli přihodily. Aby vám nic neuniklo, my tady pro vás všechny tyhle důležité informace máme. Pojďme se podívat na první. Říkám, tahle doba není úplně ještě ztracená, protože děti se opět učí morzeovku. Nadávají si v ní, si z ní pomocí v Robloxu. Jo? Prostě v Robloxu si nadávají, takže pokud vaše dítě ví, co to znamená tečka, čárka, čárka, tečka, tečka, čárka, čárka, čárka, tečka, zpřísnil bych rodičovskou kontrolu a nauční pořady na Prima Zoom. Kromě toho, velmi důležitá zpráva, na Floridě byl spatřen aligátor, který plaval na nafukovacím aligátorovi. Jo? To je prostě hlavní zpráva dne. Aligátor se cítí jako můj nezadaný kamarád, nebo můj kamarád se cítí jako aligátor? To je otázka. A velmi, velmi, velmi důležitá novinka. Muž z Ruska sestavil plně funkční oblek Ironmana.
1: Je to opravdu plně funkční? Lítá?
0: Nelítá.
1: No tak to není plně funkční. To se mi nelíbí.
0: Ale sestavil oblek Ironmana.
1: To je hezký. To už udělalo lidi.
0: Tak tyhle ty novinky 8 minut před 7 hodinou tady u nás. Není zač.

0: každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Fajn Radio. Next Generation.
4: Show od mladých pro mladé.
3: Pondělí až čtvrtek.
5: O to jsme večer.
3: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Česko teď sužuje sucho a vedro, takže hrozí i víc požárů, hlavně na Ústecku a Jižní Moravě. Meteorologové varují, ať nerozděláváme oheň hlavně v přírodě, no a taky v lesích. Ale dobrá zpráva je, že na začátku týdne má dorazit i déšť, který by všechno to riziko mohl malinko snížit. Google má chytrý systém, co ve Street View rozmazává obličeje a značky, aby chránil soukromí. Jenže tentokrát jel malinko na autopilota, a to až trošku moc. Rozmazal i hlavu krávy na poli. Internet to samozřejmě chytil, no a Google místo trapasu se z toho snaží vytěžit co nejvíc. Na Oscarech se zpřísňují pravidla. Filmy, kde AI tvoří třeba herce nebo scénář, už bohužel na Oscary nedosáhnou. AI ale ban nedostala, jenom se prostě bude řešit, kolik celkový práce odvedl člověk.

0: Krásné pondělní ráno, 7:00 ranní, minuta k tomu. Nevím teda, jak může být pondělní ráno krásný, ale třeba už za malý okamžik pro někoho krásný bude.
1: Máme pro vás totiž něco naprosto skvělého. Říká vám něco datum 11. až 17. července? Možná jo, možná ne.
0: Pokud ne, tak uvidíte, my vám všechno řekneme. Do té doby samozřejmě nějaký ty sonky, sonky.
1: Sonky, rozumíme.
0: Jdeme na ty sonky za Focus nebo Dua Lipa, právě tyko na Fajnu. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Morning Bus dostal svému jménu Subfocus Elevate na fajnu. 7 minut po 7 hodině. Velice, velice festivalová songa. My teď od těch festivalů nebudeme zas tak daleko.
1: Ten moment, kdy všechno vypneš a jen žiješ. Zrče festival.
0: Tuhle chvíli, dámy a pánové, tady bude veliká, veliká příležitost. Jestli vám říká něco název Zrče Festival, tak jako největší česká kalba v zahraničí, a.k.a. v druhém domově Čechu, a.k.a. v Chorvatsku, kde kromě pěkný hudby najdete taky pěkný lidi. 11. a 17. července. Velká příležitost právě teď.
2: My vás tam totiž můžeme vzít. Máme tady pro vás dva lístky, a to každý den, vždycky dva lístky. Vy si jenom musíte vyhrát. No a co pro to udělat? V tuhle chvíli berte do ruky telefon a na 724-634-634 volejte.
0: Je to tak, je to absolutně jednoduché. Už tady máme někoho na drátě. Halo, halo, krásné dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Ahoj, Peťová.
2: Ahoj, Peťo, jak se máme po ránu?
3: No dobrý, akorát pracovní víkend, pracovní celý týden, tak jsem taková už unavená.
0: Takže bys docela ocenila si takhle odpočinu, no i když nevím, jestli tam úplně odpočineš, ale vyrazila bys klidně na Zrče, jo?
3: Jasně.
0: Jasně, hele, tak uvidíme, jestli se ti to podaří. Tvým úkolem v tuhle chvíli bude, my ti pustíme takovou zvukovou ukázku, jo? Tvým úkolem bude uhodnout, co to za ukázku je a kdo ji má na svědomí, jo?
3: Dobře.
0: Dobře, jenom ještě chci podotknout, že pokud bys to neuhodla, budeme muset vzít někoho dalšího, kdo bude volat, OK?
3: No jasně, tak já to zítra zkusím znova, stejně.
2: A tak to máme, to se mi líbí, OK, tak jo, poslouchej pozorně.
0: Seš ready?
3: Jsem.
0: Tak jo, jdem na to, pouštím za 3, 2, 1.
3: Ben Cristoval.
0: Jsi jistá?
3: Jsem si jistá, Vlajka.
0: Peťo? No,
2: nemůže to být třeba symbol?
3: Ne.
2: Ne? A můžeš nám kousek dát ještě?
3: Když je Česko, sakra. Moment.
2: Když je tělo
0: mokrý.
3: Češi jsou dobrý.
0: A hlavně ty, Peťo, si dobrá, protože v tuhle chvíli vyhráváš dva lístky na Zrče Festival! Wow!
3: Super, děkuju.
2: No my gratulujeme, jenom tě poprosíme, aby si nám ještě chviličku zůstala na drátě, my si od tebe vezmeme všechny potřebné informace a užij si to, po tom pracovním týdnu a víkendu si to rozhodně zasloužíš.
0: Budeš si teda chvilku ještě muset jako počkat, ale určitě.
3: Čekám.
0: Ještě mi řekni, koho vezmeš sebou? Když jsme u toho.
3: Přítelkyni.
0: Hezky. Tak jo, tak to si užijete. Dobře, tak vydrž nám na drátě, moc gratulujeme a pokud jste vy ostatní dnes neměli to štěstí, tak nebojte, zítra budeme hrát opět. Tak jo, Peťo, tak vydrž, jo? Zatím.
3: Držím.
0: Tak jo, drž.
2: Čau.
0: Čau.
1: Léto začíná na Zrče. Zapni Fajn rádio a jeď s námi.

0: další festivalový megahit. Lud Metafix, jejich Big City Life. Takhle po ránu, 17 minut po 7 hodině, tohle je Morning Boost na Fajnu. Vzhledem k tomu, že posluchačka Peťula před malou chvilkou tady u nás vyhrála lístky na Zrče Festival, tak aby to nebylo... Vypníš si to?
1: To zrovna Peťula.
0: Jo? Kam jí máme poslat lístky, ne?
1: No.
0: No hele, aby to nebylo líto nám ostatním, jo? A abychom tady všichni jako zažili takový ten předzápadový svit slunce, tak za malou chvilku... Zara Larsson, Midnight Sun. Za malý okamžik. A vzhledem k tomu, že posluchačka Peťula před malou chvilkou tady u nás vyhrála lístky na Zrče Festival, tak aby to nebylo líto nám ostatním a abychom si všichni tak nějak jako mohli zaplavat, ať už jako v moři v Chorvatsku a nebo prostě jenom v problémech, tak za malou chvilku BTS. Jejich Swim. V čem dneska plaveš ty, Wendy?
1: Já budu plavat v divadle za chvilku.
0: Jakože ti to nejde?
1: Jakože mi to nejde.
0: Ale... Dobře plavám. No, já dneska budu plavat možná tak v playlistu, protože teď koukám, že mi tady zase chybí nějaký věci. Dobrý, tak jo. Tak si každý dneska hezky zaplave, za malý okamžik velmi důležité oznámení a hlavně velmi důležitá otázka, na kterou se potřebujeme z Wendy zeptat. Buďte ready. Morning Boost.
2: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
9: Fajn rádio. Hey!

0: Jo, I Just Might, na fajnu. Super pohodovej song, takhle z rána, 7:30 aktuální čas. A my pro vás máme super pozitivní zprávu. Je to tady. To, na co jsme všichni ve svých 11 letech čekali. To, jak jsme všichni doufali, že nám přijde ten jeden dopis ze školy Čar a kouzlo v Bradavicích a my půjdeme studovat kouzla a magii. Že si najdeme nějaký dva kámoše, kteří s náma budou v podstatě dělat každou blbost, která nás napadne. To, že se budeme prostě bádat v různých záhadách, to je teďkon možný.
1: Protože nově přišla nový obor na britské univerzitě, který nás všechny donutí se přestěhovat. A tím je obor magie a okultních věd.
0: Ano, tato britská škola zavedla tento obor, na který se v tuhle chvíli můžeme přihlásit a začít studovat prostě různý jako magický vědy, no. Takže já nevím, můžete mít prostě titul z magie. Magician.
1: Magician Jan Fiky.
0: Hele, tady se píše, studenti nebudou jen máchat hůlkou, ale budou se učit historii a vliv magie a kouzel. Mm-hmm. Wow. Tak to je podle mě něco, co jako využiješ, až půjdeš na úřad zařizovat kartičku.
1: Wingardium Leviosa.
0: Daňový přiznání.
1: Naprosto skvělý, no, tak až si budeš chtít vypočítat daně, tak to je taky super, ne?
0: No to se ti bude hodit, prosím tě, tady uděláš Expelliarmus a máš tady na stole mé daňový přiznání. Tak vlastně je to úplně k hovnu, co?
1: No, je, no.

0: paradise with you. Krásné pondělní ráno, Kygo, One Republic, jejich Chasing Paradise na Fajnu, 2 minuty před 7:45. Dámy a pánové, budem od vás v tuhle chvíli potřebovat velkou, velkou pomoc.
1: Čeká na 7 statečných. Co je 7 statečných? To jste vy. Vy, kteří rozhodujete o tom, co je dobrý, co je špatný. Máme tady totiž jedno dilema, který nám přistálo nedávno na Redditu. To dilema zní: čau, mám dilema. Už 3 dny se s přítelkyní hádáme, kdo je lepší. Ona tvrdí, že je to krteček. Já tvrdím, že je to Maxi Pes Fík. Co si myslíte vy?
2: Ty kráso!
1: Potřebujeme 7 z vás, pojďme to rozlousnout a pojďme pomoct tomuhle tomu páru, aby se už nemuseli hádat, aby už nemuseli řešit tuhle tu důležitou krizi. A pojďme si říct, kdo je lepší. Krteček nebo Maxi Pes Fík?
0: Samý důležitý věc je právě teďkon v ranní metru Fajnu 724634634. Kdo je to za vás? Je to Krteček nebo Maxi Pes Fík? Ano, alo, kdo je na drátě? Prosím?
1: Ještě jednou.
3: Ahoj, tady Hanka.
1: Ahoj, Johanko, co si myslíš?
3: Jasně, že Krteček, to je největší frajer.
0: Je to
1: okay,
0: dobrý,
1: bereme.
0: Děkujem, Krteček, bereme dalšího, měj se krásně zatím.
1: Ahoj.
3: Taky, čau.
0: Kdo je další na drátě? Halo, halo.
1: Slyšíme se, ano, halo, halo, kdo je tam a co si myslíš?
4: Tak já si myslím, že určitě Krteček. A vyrostla jsem na tom já a moje dcera teď na tom vyrůstá taky.
1: OK.
0: Máme 2 hlasy pro Krtečka. Děkujeme a bereme dalšího posluchače. Zatím. Kdo je další? Halo?
5: Halo, halo?
1: Halo, halo, kdo je tam a co si myslíš?
5: Kuba, myslím si, že samozřejmě Krteček. Ten byl na měsíci, kdežto Maxi Pes Fík ne.
1: Dobře. A to je vlastně dobrý. OK, díky moc.
0: Děkujem, měj se krásně.
5: Mějte se, ahoj.
1: Čau. OK, 3 hlasy pro Krtečka, ale to se klidně může za chvilku změnit, takže rozhodně buďte s náma, za chvilku to celý rozlouskneme.
0: Buďte ready. Morning Boost.
6: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
8: Všechno najednou?
10: Jasně, díky 2 košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
11: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Fajn Radio.
16: Fajn Radio.
6: Instagram.
15: YouTube.
6: TikTok.
15: Co je zrovna teď in.
16: Fajn Radio.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
16: Jsme fajn.

0: Řiďte opatrně, tak o tom zpívá Miles Smith, Niall Horan, jejich Drive Safe. Pondělní ráno, věříme tomu, že všichni většinou teďka sedíte už momentálně v autě, nebo možná v kanclu. No a pojďme se vrátit k dilematu, který tady máme.
1: Před malou chvilkou tu padla otázka dnešního rána, nic důležitějšího dneska ráno nehledejte. Potřebujeme zjistit, kdo má návrh. Souboj mezi Krtečkem a Maximem Fíkem pokračuje a pro ujištění jednoho posluchače nebereme z Vendy drogy, jen se snažíme řešit důležité otázky lidstva hned takhle po ránu.
0: Pojďme se teda zeptat, nebo pojďme pokračovat. Máme 3 hlasy pro Krtečka a potřebujeme vás na drátě 724-634-634. Pojďme rozlouznout tohleto dilema, který má nějaký pár a hádá se, jestli lepší Krteček anebo Maxi Pesvík. Máme někoho už na drátě?
1: Ano, někdo tady volá. Halo, halo, dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré, tady Pavla.
0: Čau Pavlo, co si myslíš ty?
2: No za mě rozhodně Krteček a kalhotky.
0: Ok, ok.
1: Krteček a kalhotky, dobrá, děkujem.
0: Krásný ráno, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, vezmem dalšího.
0: Je to tak, pojďme
1: kdo
0: na to.
1: Kdo je další? Halo, halo.
3: Čau, čau, dobré ráno, tady Vašek.
0: Čau Vašku, co ty si myslíš?
3: Hele, takže za mě rozhodně Maxi Pesvík, protože já nevím, jestli si to vy nepamatujete, ale on vypil sud piva na hek.
1: Já vím, konečně.
3: To je větší prajeřina, mi řekni.
1: Přesně, díky, konečně okay. Někdo.
0: Hezký ráno, díky moc, čau.
1: Čau, čau. Kolik to je, počítáš to?
0: Je to 4-1.
1: 4-1, tak skválně, co tady máme další za hlasy? Halo, halo?
4: Ahoj, Marťa.
0: Ahoj, Marťo, co ty si myslíš?
4: Tak za mě určitě Maxi Pesvík, moje dcera úplně zbožňovat, jaký to ohuj, úplně dokonalý.
1: Let's go.
0: Ok, ok, díky moc, měj se krásně, hezký ráno, ahoj.
4: Ahoj.
1: Ahoj. 4-2?
0: Je to 4-2, no.
1: Počkej, to znamená, že už máme všech 7.
0: Ještě
1: ne,
0: jeden.
1: Sorry, ještě jeden.
0: Ještě jeden, pořád ti to někdo může tak jako, už je to sice nezlepší ten výsledek, ale
1: no jo, no.
0: Třeba ještě někdo řekne Maxi Pesvík.
1: Prosím, prosím, prosím. Halo, kdo se dovolal?
5: Nazdar, čau, tady Bára.
0: Čau, Báro, co ty si myslíš?
5: Já si myslím, že jsme národ pejskařů a zahrádkářů, ale každý chce mít radši doma psa než krtka. Takže já jsem tým Maxi Pesvík.
1: Let's go.
0: Ok, ok, díky moc, měj se krásně, hezký ráno.
1: Zatím.
5: Čau.
0: Čau.
1: Hele, Vendy, neskusíme vzít ještě jednoho tady posluchače, ne, jestli to třeba nebude 4-4. Prosím.
0: Tak to zkus, schválně, kdo to rozsekne, jo, úplně.
1: Prosím, ať je to Maxi Pesvík. Halo, halo, kdo se dovolal?
6: Ahoj, tady Míša.
0: Čau Míšo, co ty si myslíš? Ano, slyšíme se.
6: Hele, za mě určitě Maxi Pesvík.
1: Yeah!
6: ty hlášky prostě na to Krteček nemá. Já mám dvě děti, ze všema jsme jeli Krtečka i Maxi psa a prostě Fík jako.
1: Paráda, paráda.
0: Ok, ok, díky moc, hele.
1: Měj se krásně.
0: Hezký ráno, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hele, Fiky, je to 4-4 tím pádem. Tak potřebujeme teď ještě někoho, kdo to fakt 100% rozsekne. Dneska to není 7 statečných, ale 9 statečných. A ten 9 je fakt statečný.
1: Tak kdo bude ten poslední statečný? Kdo to rozsekne? Dobré ráno, kdo se dovolal?
7: Ahoj, tady Tomáš. Dobré ráno.
0: Tome, co ty si myslíš?
7: Hele, za mě určitě pindě z kalhotama. Takže Krteček.
1: Krteček. Tak vyhrává Fiky. Krteček. No, tak jo.
0: Ok, díky, možný se krásně, krásný ráno.
7: Se, taky,
1: ahoj.
7: Taky, ahoj, ahoj.
0: No takže pro dnešní den vyhrál Krteček. Takže ten pár, to má vyřešený, hlas lidu rozhodnul, ale.
1: Jo, jako jo, o tom žádná. Já se dneska si podívám aspoň.
0: Jsi úplně smutný.
1: Jsem nečekal, že můžu být z něčeho takového po ránu tak smutné.
0: Počkej,
1: jako.
0: Bez tak je to tvoje otázka. Vy jste se hádali?
1: Ne.
0: Ne, ne.
1: No jako hádali, ale ne, že bych o tom musel psát na radě.

0: Milky Grab Milky, sorry, Mel Grab Milky, Just The Way You Are na fajnu. Song, který nám uzavírá druhou společnou hodinu v rámci Morning Boost. Tahle druhá společná hodina nám nabídla velké, velké drama na závěr. Souboj mezi Krtečkem a Maxipsem Fíkem.
1: Bo dokonce někdo napsal, tohle bylo napínavější než finále Survivoru.
0: A není se právě čemu divit. Velký souboj mezi Maxipsem Fíkem a Krtečkem. Souboj, který nakonec vyhrál Krteček. No jo, už tomu tak bude. Za malý okamžik se budeme snažit my vyhrát tohle z to ráno a neumřít. Tak hezký ráno, pokračujeme za chvilku. Morning Boost. Fajn.
2: Májové dny v online shop CZ.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberecd.cz. Svegliff Day.
5: Fine Radio. All the hits I wanna hear.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Tak si po celý zemi slavil svátek práce. V Praze se kromě politických setkání konal i anarchistický piknik a protifašistická demonstrace, na kterou dorazili i odpůrci. Zbytek republiky ale pařil hlavně pohodlně, byly tady majále, si historické jízdy, no a taky rodinný akce. Firmy v Číně nesmí vyhazovat zaměstnance jenom proto, aby je nahradila umělá inteligence. V době, kdy AI přebírá čím dál tím víc práce, je to pokus hlavně ochránit lidi před tím, aby neskončili na dlažbě kvůli robotům. Film o Michaelovi bude mít pokračování a jede dál od roku 1988, takže čekejte takový velký špatný a taky i legendární Super Bowl. Režisér možná nestíhá, ale hype je velký, to znamená dvojku 100% čekejte.
0: Fine.

0: káral. Je to tak, musíme odstartovat poslední společnou hodinu v rámci Morning Boosteru u nás na Fajnu. Velký, velký zprávy a taky velký songy, velký jména tuhle z tu chvíli v playlistu, například Alex Warren nebo taky Felixin and Jay Hart. Vindy, chci něco říct?
1: No, já si myslím, že to je takhle v pořádku dostačující.
0: Tak jo, jdeme na to, hezky ráno. Morning Boost.

0: interpret mojí kolegyne Wendy, Alex Warren, jeho Fever Dream. 9 minut po 8 hodně, krásný ráno všem. A i přesto, že jsem již dnes zmiňoval, že díky koupi mého prvního gauče jsem oficiálně dospělý jedinec, tak přece jen s něčím si z Wendy tuhle tu chvíli nevíme rady a v podstatě řešíme ten jistý samý problém.
1: Je to tak, naši kamarádi totiž oslavili to, že mají dítě, teďka nově. No a my řešíme vlastně, jakoby půjdeme na návštěvu, že jo, po 6 nedělí, protože nás prostě pozvali a chtějí nás tam. A řešíme, co těm lidem jako koupit. Co koupit mamince, co koupit třeba dítěti. Jestli máte nějaký jako tipy na dárky pro novorozence a pro maminky, tak jsem s tím. 724-634-634.
0: Já mám třeba kamarády. Evidentně si ještě nekoupili gauč, protože mi jako poradili, ať koupím třeba PlayStation pro tatínka, když to bude kluk. A když to prej bude holka, tak taky PlayStation pro tatínka. Jako to bych možná pak přišel na tu návštěvu velice rád. No, budem rádi, když nám dáte vědět. Wendy, ty jsi jako dostala nějaký tip nebo něco takového?
1: No, já zase koukala jako na nějaký plyšáky. Víš, jakože ručně jo. Dělaný, ale furt si říkám, jestli je to jako ono, jestli třeba někdo z posluchačů nepřijde s něčím lepším.
0: Tak nám pojďte dát prosím vědět, 724634634, ať na tu návštěvu nepřijdeme případně s prázdnou. Děkujeme moc, my vám do té doby tuto laskavost oplatíme dalšíma songama. Damianu David, Tyla, Nye Rodgers, jejich Talk to Me, ještě ráno. Hi everybody, this is Damiana David. Yeah. This is my song with Nye Rodgers and Tyla.

0: Taylor Swift, její Opalite na Fajnu. Kolik? 18 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, dneska tady v Edru Fajnu řešíme jen ty nejdůležitější informace a životní situace, které se nám mohou přihodit každému. Nám z Vendy se teď přihodilo, že nezávisle na sobě se našim kamarádům narodilo děťátko. Ano, malé batolátko a my nevíme, co koupit jako dárek a proto jsme chtěli od vás tak trošku poradit.
1: Chtěli jsme vědět, co jakoby by mohlo udělat radost rodičům, co byste třeba koupili vy, a nebo co jste třeba už jednou koupili, a prostě jsme se chtěli inspirovat, protože je to naše poprvé. takže hledáme nějaký jako zprávy. Pojďme se podívat na to, co píšete. Píše třeba Michal, určitě by nebyl špatný třeba plenkový dort, vlhčený ubrousky a nějaká hračka.
2: Dobře.
1: Pak je tady ještě zpráva, nejlepší je doníst jídlo a pak třeba voucher do DMK, koupí si, co budou potřebovat. Plišák je na konci dne k ničemu, zdraví double matka Verča. Píše Andy, ta to úplně zabila, ta napsala, hele, tak asi chrastítko a antidepresiva.
0: Jako je fakt, že plenky přinese každý, ale odvahu ty plenky přebolit málo kdo.
1: Píše taky Anet, určitě dort z plenek, udělala jsem pro kamarádky malou a měl velký úspěch, mohla kakat celé dny nahoru velkýho plišáka. A pak je tady plenkový dort a sudokrém, nebo ještě fresh food feeder, což je takový preferovaný cumlík na ovoce.
0: Zajímavý, ten plenkový dort píše docela dost lidí, koukám.
1: Možná, docela jo, no.
0: No to se možná zaměřím. Já tady mám třeba zprávu špunty do uší. By se jako mohlo hodit, no. A nebo tady mám ještě zprávu, vzhledem k tomu, že tatínek je již tatínkem, chce to knihu otcovských tipů pro tatínka.
1: Ne.
0: Hele, takhle, já rovnou můžu do téhle knihy něco přispět. Chcete?
1: Ty jsi našel prosím, no pojď, dávej. Pojď dát vtip.
0: Víš, který Číňan vymyslel stan?
1: No.
0: Na co chata?
1: Pane bože.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Fajn Radio.

0: to byl Ed Sheeran, jeho Řízám neboli Perský má láskou. Pondělní ráno, 8:30, krásný, dobrý den.
1: A vzhledem k tomu, že je pondělí a předtím byl taky pátek, wow.
2: A předtím ještě neděle teda.
1: No, a víte, co se říká, pátek to znamená novou hudbu, bohužel v pátek jsme si tu novou hudbu tady nemohli přinést, jelikož byl svátek práce a my jsme se flákali. Tak se na tu novou hudbu pojďme podívat pro tuhle tu chvíli teďkon tady u nás v Éteru Fajnu právě teď. Pojďme si představit několik songů, který právě v pátek vyšly, a my si je pojďme představit v tuhle tu chvíli. Jako první song, který má na svědomí Madonna, Sabrina Carpenter, zní takto. Ano, královna popu a princezna popu spojili síly a přinesli nám song, který se nazývá Bring Your Love. Dobrý, úplně.
2: Mě to baví teda.
1: Jako, vidím se tak jako někde na pláži, jo, s drinkem v ruce, prostě u baru.
2: Mm.
1: Ještě teda jako na to nějakým způsobem vydělat, ale proč ne? Kromě toho, tady máme, no v podstatě je to tady všechno o ženských. Holky převzaly prostě, no jako další song zní takhle.
0: Možná si říkáte, že je to známý. Tohle je Zara Larsson společně se Shakirou. Tenhle ten song už dávno má venku. Ona má venku celý album, ale ona udělala teďka to, že bude dělat girls trip. To znamená, že pojede po celém světě a ke každému songu vzala nějakou interpretku. Nějakou ženskou. Je tam třeba Pink Punk Therese, je tam Kelani, jak slyšíte, Shakiru, Tyler, Madison Beer. Se všema prostě udělala úplně nový album ze stejných písniček, ale přidala je do toho.
1: A zní to dobře. No, New Music Monday patří pouze ženám, protože poslední novinka, kterou tady máme, má na svědomí ani Black Sabbath, ani Linkin Park, ale 12-letá Nordwest, dcera Kanyeho Westa.
0: Ona vydala EPčko, má tam asi 3 singly, nebo 4, teď si jsem úplně jistá. A je vlastně hustý, že ona si většinu věcí produkovala sama.
1: Ve 12 letech. Kámo, já jsem si ve 12 letech neuměl pomalu ani utřít jako zadek. Tak to je hustý, jako. Nordwest je její novinka, Nord Forever. A tyhle ty všechny songy v tuhle chvíli najdete už na Spotify nebo Apple Music a možná taky u nás v Éteru Fajnu. Co?
2: No kdo ví?
1: Kdo ví? Jdem za Liborem.

0: Praha, krásný pondělní ráno, Kasso Radio Block Europe, jejich pečka Prada na fajnu, 8 hodin 43 minut, za chvilku pokračujeme dál třeba s tímhletím. Za malý okamžik s náma Dave Thames, jejich Rain Dance, kdo už s náma naopak není, tak to je Wendy, která musela zdrhnout do divadla, má nějaký zkoušky nebo co, takže to bude muset zvládnout společně, ale nějakým způsobem to zvládneme, přece jen podrží nás playlist fajnů, co jste si mysleli? Jack Jones, taky mnek, jejich Where Did You Go? To se ptám teď jako na Wendy, kam jsi odešla? Naštěstí mi to řekla. Tyhle songy za malý okamžik. A za malý okamžik už možná nejstatečnější člověk, který ho znám. Je to tak. Za malou kamžik Andra Kaučka i Music Boost. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na firmanazážitky.cz.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Fine Radio.

0: Jack Jones, Mnek, jejich Where Did You Go na fajnu, 7 minut před 9 hodinou. Oh, sorry, špatný. Ano, a je to tak. Probojovali jsme se dnešním ránem a že jsme bojovali. Kdo teda hlavně bojoval, tak to byl Krteček a Maxi Pesfík. Byl tu velký souboj, kde jste nakonec vy rozhodli, že kdyby kámen, nůžky, papír byl Krteček a Maxi Pesfík, Krteček balí Maxi psa, což zní velice zvláštně. Krom toho jste se dozvěděli, že pro vás Raní Drive moderují již dospělí lidé. Díky tomu, že jsem si o víkendu koupil gauč, svůj první, a to mě dělá dospělým člověkem. Kdo po mně přijde? Tak to je další dospělý člověk, teda říká to o sobě, teď krutí hlavou. Je to Andrá Kaučka. Někdo, kdo o víkendu přišel o zrak, ale přesto vidí do všech duší. Momentálně chcípá smíchy a chce něco říct.
1: Já vám přeju dobré ráno. Přišla jsem o zrak, ale jenom na jedno oko, to je důležitý, jo? To znamená, že ty technické chyby, které dneska budou dělat, budou poloviční.
0: Tak to je dobrý. To se hodí. Musíš to takhle říct z začátku, aby pak to by bylo jako obecenstvo schovývavý.
1: Právě, to tak musíš jo. Se obhájit hned.
0: Tak tato slečna zamle okamžik, já se loučím, Wendy už to lívla a zase zítra o 6 do 9. Krásný pondělí, pokud pondělí dokáže být nějakým způsobem krásný. Tak čekis, zítra. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
6: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
7: Fajn Radio. Fajn. Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn?
7: Fajn. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Pozdě rozjeli výstavu ke Steam narozeninám Hurvínka, která ukazuje jeho cestu od prvních představení až po dnešek. Nechybí Spable, Mánička ani Žerik a celý je to hodně hravý a interaktivní. Zažijete nostalgii legendy, co prostě nestárne. Gen Z zkouší shrekking, randění bez honby za dokonalým vzhledem. Jednoduše jde spíš o hodnotu a charakter, no a pointa je jednoduchá. Radši randíme s normálním člověkem než modelem z ega. Billie Eilish posílá do kin svůj první koncertní film, na kterém makal třeba i James Cameron. Premiéra v Česku bude 7. května roku 2026 a už teď je jasný, že to bude velký. Tisíce lístků zmizely hned první den, takže jestli chcete vibe z koncertu na plátně, moc nečekejte.
7: Fine. Music Boost.
10: Music Boost.
11: Music Boost.
12: Andrea Kautzka.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Hezký ráno, hezký pondělí vám přeju. Slyšíme se poměrně po delší době, jak už jste od Fikyho slyšeli. Operovali mi oko, což znamená, že na něj ještě dneska nevidím. Beru to docela jako výzvu, i přesto, že vidím jenom půlku vysílacího pultu, tak jsem se rozhodla, že to s váma prostě hecnu a že to dneska zvládnu. Startuje Music Boost, za mikrofonem Janžiška a dnešní playlist.
7: Music Boost.
15: Give me five.
7: Fine.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu, 10 minutek do půl desátý, uzavíráme společně s Hozírem. Dneska je, prosím vás, oficiálně první den, kdy jsem si našla vrásku. Je to vrázka na čele, je pěkně divná a není docela malá. Já musím přiznat, že se cítím zvláštně, že jsem si vždycky říkala, když jsem viděla třeba na Instagramu taky ty videa, jak to ty různý ostatní ženy řeší, tak jsem si říkala, ježiš, no tak nějaká vrázka, ještě tak to zapudruješ, ne? Pak jsem si jako říkala, že je to taková blbost to vůbec jako řešit, jo, nějaký tady prostě skincare a prostě nějaký botoxy, ale jakmile tu vrázku vidíte, a to musím ještě jednou podotknout, že dneska vidím jenom na jedno oko, páč jsem po operaci, tak pokud i tím jedním okem vidíte tu vrásku, tak se normálně musím říct, že to psychicky se mnou docela clouma. Tím pádem jsem chtěla jakoby říct, že si řešíte něco podobného, tak jsme v tom spolu. Nevím, jestli vám to pomůže, ale mě jo. No a pak na mě na Instagramu vyjel příspěvek, že Jiřina Bohdalová oslavila 95. narozeniny. Což je krásný, přejeme všechno nejlepší, Jiřinko. Ale já musím říct, že Jiřina na těch fotkách vypadá úplně stejně jako od té doby, co jsem ji jako dítě viděla v televizi poprvé. Jiřina zůstává pořád stejná, v jakékoliv věku. Což jsem si říkala, že je docela zvláštní. Proč já mám ve svých 27 letech vrásku a Jiřina vypadá pořád stejně? Možná by se někdo té Jiřky měl zeptat, co jí, jakým způsobem prostě žije a podobně, aby jsme měli tady nějaký lék na krásu. Každopádně vrázka sem, vrázka tam, nějak to prostě zvládneme, hlavně, že máme nějaký nadhled a smích, humor, to nás vždycky zachrání, ne od vrásek, ale od nějakého způsobu to zvládnout. No a za chvíli tenhle song. Song, který věnuju všem, kteří už máte nějakou vrásku. A je jedno kde. Disco Lines, No Broke Boys. Tak zůstaňte s Fajnem. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Fajn Radio. Music. Fajn.

Mia Gusta, tohle je skvělý Mikolas na fajnu, 3 minutky po 9:30. No od Mikolase k Michaelovi. Kdo z vás už viděl v kinech novýho Michaela Jacksona, tak víte, že by byla škoda, kdyby to mělo takhle skončit. Respektive, kdyby to nemělo pokračování, protože prostě co si budeme, herecký výkony špičkový, režie špičková, střih špičkový, kamera úžasná. Vlastně myslím si, že to je jeden z nejlepších snímků za posledních pár let, to znamená, chceme pokračování. A ono bude. Společnost Lionsgate oficiálně potvrdila totiž vznik pokračování, jehož natáčení bude začínat v roce 2027, což není tak daleko, jo? Někdy na to pokračování čekáme třeba i 5 let. Možná budeme čekat jenom 2 roky. Nový díl se má zaměřit na klíčové momenty kariéry krále popu, včetně jeho ikonického vystoupení během Super Bowlu. Já musím říct, že když jsem... Řešila tenhle film s ostatníma, co to taky viděli, tak hodně lidí říkalo, že je mrzí, že tam nebyl ten Super Bowl. Že to je takový ten ikonický moment z toho života Michaela, který tam prostě všichni chtěli mít. No, tak ho tam budete mít, jo? Jenom prostě třeba rok 28 přibližně, cca, jo? A jestli jste ještě nenaběhli na tenhle snímek do kina, tak to udělejte.

0: Blood Running, tohle je Ray Dalton. Dáváme se ho na fajnu, 2 minutky do 9:45. Já vám přeju krásný pondělní dopoledne. Vím, že pro většinu z vás je to pondělí většinou takový jako těžký den, těžký start nového pracovního týdne. Chtěla jsem vám jenom říct, aby jsme si všichni uvědomili, že tenhle týden je opět zkrácený. Takže to není jakoby pondělí, je to pocitově jakoby úterý. No, je vám líp? Za chvilku Rihanna, Breaking Dishes. Zazní taky denní dávka rapu Eminem, jeho Houdini. Eminem, který minulý týden oznámil, že je to už 18 let od toho, co přestal pít alkohol. Což sice nic vlastně pro nás neznamená, ale vlastně by nás to mohlo buď inspirovat, anebo bychom třeba mohli začít přemýšlet nad novým taky nějakým rozhodnutím v životě. Nemusí to být zrovna alkohol, ale může to být cokoliv jinýho. No? Přestat se vztekat, přestat se mračit, no. Přestat si dávat třeba 7. kávu už odpoledne. Může to být cokoliv. Pojďme nad tím přemýšlet za chvilku s Eminemem. Music Boost.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Belisima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Belisima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Praze za 6 790 000 korun. Byt 3+1 v Hradci Králové za 6 200 000. Byt 1KK v Praze za 6 890 000. Zahrada ve Zlíně Malenovicích za 690 000. A rodinný dům ve Starém Sedle u Tachova za 999 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
7: Fajn rádio.

James Hype, Sam Harper, jejich Waterfalls. Tohle je dnešní fajn, dnešní Music Boost. No a protože jsme rádio, což jste asi pochopitelně zaznamenali, tak musíme společně vždycky oslavovat, když nějaký jakýkoliv na světě umělec něco slaví. Dneska slaví Justin Bieber. Neslaví narozeniny, ani svátek, ani nic podobného. Justin Bieber dosáhl historického milníku na platformě Spotify. Stal se, prosím vás, umělcem s absolutně nejvyšším počtem posluchačů za jeden měsíc. Jeho měsíční poslechovost vystoupala na neuvěřitelných 138 milionů lidí. Za jediný měsíc, 138 milionů. Jo, to není málo. Zkuste si představit, nemusíte umět zpívat, ale představte si, že cokoliv řeknete, jo, zarecitujete báseň nebo řeknete nějakou prostě vtipnou glosu, cokoliv, a slyší to 138 milionů lidí. Tenhle úspěch si myslím, že potvrzuje jeho dominantní postavení na světový popový scéně. Jo? Justin Bieber, 138. Gratulujem. Posloucháš. Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou

0: 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Fajn rádio.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
3: Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia CZ. Hot news.
5: Česko teď sužuje sucho a vedro, takže hrozí i víc požárů, hlavně na Ústecku a Jižní Moravě. Meteorologové varují, ať nerozděláváme oheň hlavně v přírodě, no a taky v lesích. Ale dobrá zpráva je, že na začátku týdne má dorazit i déšť, který by všechno to riziko mohl malinko snížit. Google má chytrý systém, co ve Street View rozmazává obličeje a značky, aby chránil soukromí. Jenže tentokrát jel malinko na autopilota a to až trošku moc. Rozmazal i hlavu krávy na poli. Internet to samozřejmě chytil, no a Google místo trapasu se z toho snaží vytěžit co nejvíc. Na Oscarech se zpřísňují pravidla. Filmy, kde AI tvoří třeba herce nebo scénář, už bohužel na Oscary nedosáhnou. AI ale ban nedostala, jenom se prostě bude řešit, kolik celkový práce odvedl člověk.
3: Fine. Music Boost.
4: Music Boost. Andrea Kautzka.
6: 10. hodinu otevíráme další společnou hoďku. Na světě je prosím vás nový album Reneho Danga, tak si o tom něco řekneme. Stejně jako si dáme lubriku a taky jeden malej recept na přátelství. No tak jestli vás tohle zajímá, no tak zůstaňte. A jestli ne, tak zůstaňte aspoň kvůli tomu playlistu, jo? Protože ten je fakt, co? Dobrý.
3: Music Boost.

Topic. Nico Santos zegt buddy. Na fajno. No a já jsem slíbila před chvilkou, že vám řeknu něco o tom, co se děje v životě Reného Danga. Prosím vás, tenhle český umělec v pátek vydal nový album. Já už nechci být sám, tak trochu. Jmenuje se Trauma Party, má to 12 songů. Najdete tam třeba V cizí posteli, to je ten pode mnou, ten už znáte. Myslím si, že tohle album patří k jeho takovým těm osobnějším, intimnějším. Najdete tam songy, které víte, že jsou živý, víte, že zpívá o něčem, čemu rozumí, co zažil, co cítil. Jsou to takový ty songy, které vám pravděpodobně dají husí kůži a na vás fakt jako dechnou. To album je úžasný, bejt váma, tak si ho pustím. Utíkej ode mě nejdál, co to půjde. Najdete tam třeba i poslední Requiem. Nezasloužím si tvý srdce ani všude kolem nich svítá. Nebo třeba Paprsky. A samozřejmě dalších 12 jiných songů. To znamená, tohle je René Dank. My mu gratulujeme k novému albu, k novému albu Trauma Party. No a slibujeme vám, že si ho budeme i tady v playlistu Fajn dál hrát. A proto, dámy a pánové, René Dank, jeho nové album, premiéra u nás na Fajnu, právě teď. Posloucháš Fajn. Fajn. Poslední Requiem, jeden z 12 skvělých nových songů, právě teď. Na kousky rozpadá se realita, vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita, mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít.

0: Tohle je Kerry a Grace, její Strangers na fajnu. 8 minutek do 10:30. Tak jestli potřebujete trošku vypnout hlavu, srovnat si myšlenky, nebo teprve objevit nějaký myšlenky, nebo ty objevený zase zahodit za hlavu, potřebujete k tomu tenhle song. Jestli se sledujete trendy na sociálních sítích, tak víte, že tenhle song, Kato, John, je jenom o tom, že máte zavřít oči a nechat celý svět jen tak proudit a plynout. Proto vám ho za chvilku posílám. Aby jsme to prostě to pondělí trošku jako zvládli hezky po svém, jo? To znamená s dobrým kafem a na chill. A s tímhle refrénem. Jo? Rozumíte? Tak na fajnou za chvilku. Music Boost. Music Boost.
1: Izomat stavebniny. Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Fajn Rádio.

Eli Farben, Baby Goodbye, 5 minutek po 15. na fajnu. Já jsem vám slíbila na začátku 10. hodiny, že vám dám takový malej recept na přátelství. No a světe divce, jdeme na to. Věda má konečně jasno, kamarádství není o chemii, pozor na to, ale o odsezených hodinách za měsíc. Proto to funguje jako předplatný, že třeba po 50 hodinách za měsíc s kámošem získáte takovou verzi kamarád light. Jo, takový jako by nic moc. Prostě jo, kafíčko, ale nic moc si neřeknete. Po 90 hodinách máte takovýho full kamaráda bez reklam. A pozor, po 200 hodinách za měsíc odmykáte Best Friend Premium, včetně sdílených traumat a hesla na Netflix. To znamená, jestli chcete kvalitní přátelství, musíte s tím daným člověkem trávit alespoň 200 hodin za měsíc. Co je důležitý, je, že se nepočítá každá hodina, jo? Jestli s někým trávíte třeba 8 hodin denně v práci, tak to se nepočítá. Jinými slovy, kolega, se kterým sdílíš open space už 3 roky, je pořád jenom ten týpek od tiskárny. Jasný, to znamená, počítá se kvalitně strávený čas, kdy tomu druhému nasloucháte, kdy spolu fakt jako kvalitně trávíte čas. To znamená, chcete dobrýho kámoše 200 hodin za měsíc. A to je přesně podle mě ten názor toho, že proto nemůžete těch kamarádů, těch pravých kamarádů mít tolik. Protože to byste se nemohli co? Nic? To byste se nemohli ani najíst, ani mít nějaký čistý osobní život. To znamená, podle mě zmáknete tak 2-3 kamarády maximálně. Fajn.

0: Portugal de Man, jeho Glide na fajnu dnešní Music Boost, ve kterém za chvilku zazní známý interpret, po kterém holky šílí, protože proč, je to pěkný kluk, má dobrý písničky, má úžasný hlas, umí se u toho ještě dobře kroutit a ty songy jsou prostě fantastický. Tohle bude za chvilku Harry Styles. Jeho American Girls. Což nás český holky trošku uráží teda. No dobře, Harry, my ti to odpustíme. Tak si tam zkusme to jakoby přespívávat, jo? Checky a girls. Jo? Za chvilku. Music Boost.
1: Najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
12: Fajn Radio.

0: Lost Frequencies, Bastily, Head Down. A nebojte se, ani dneska na Fajnu nezapomeneme na to nejdůležitější.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Pojďme si uvědomit, že všichni se tváří, že porno neexistuje, jo? No, to já se nekoukám, no v žádném případě. Přitom má sledovanost, o který by si i večerní zprávy mohly nechat zdát. Takže si pojďme říct, že je to jediný průmysl na světě, který roste hlavně z popírání vlastních zákazníků.
2: Tohle je Fajn.

0: Music Boost. Fajn.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
7: Prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
0: Fajn Rádio. Jsme

0: taky rodinný akce. Firmy v Číně nesmí vyhazovat zaměstnance jenom proto, aby je nahradila umělá inteligence. V době, kdy AI přebírá čím dál tím víc práce, je to pokus hlavně ochránit lidi před tím, aby neskončili na dlažbě kvůli robotům. Film o Michaelovi bude mít pokračování a jede dál od roku 1988, takže čekejte takový velký, špatný a taky i legendární Super Bowl. Režisér možná nestíhá, ale hype je velký, to znamená dvojku 100% čekejte. Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Music Boost pokračuje i s 11. hodinou. Za chvilku se pro vás podíváme na takovou lásku až za hrob, jo? Neboli s čím přišla Francie a s čím možná přijdou i další země. Takže si tohle lásky plnou reformu tady dáme. Mimochodem dneska, prosím vás, 4. května je den Star Wars. Já vám tady Hvězdní války pouštět nebudu, ale říkala jsem si, můžeme si to dávat Hvězdní, ne? Jo, tak takhle vtipná jsem jenom v pondělí. Music
2: Boost. Lil Nas X, Star Walking. Tak hezký pondělí.

0: Tate McRae, Just Keep Watching. 10 minutek po 11. hodině na Fajnu. Francie je nově země lásky. Evidentně lásky až za hrob. Fakt tam teď existuje zákon, podle kterého si můžete vzít zesnulýho partnera. Musíte teda dokázat, že jste spolu fakt plánovali svatbu a že jste se fakt měli rádi, jo, než ten partner umřel. Takže žádný, viděli jsme se jednou na Tinderu a cítila jsem to fakt silně, jo, to nezabere. Musíte fakt nějakým způsobem dokázat, že kdyby neumřel, tak byste se fakt vzali. Což nevím, jak chtějí teda dokazovat, ale nevím, nějaký motivační dopis či co. Na jednu stranu je to vlastně hrozně dojemný důkaz toho, že některý vztahy fakt nekončí, jako my nikdy. Na druhou stranu je to trošku divný. Představte si ty rozvodový právníky, ty z toho podle mě moc nadšení nebudou. Tam se to totiž řeší stylem, dokud nás smrt nerozdělí. Takže víte, jak to myslím. Dokud nás smrt nerozdělí. Jenže Francie dokazuje, že i po té smrti vás to nerozdělí. No nevím, jak to může fungovat v praxi, je to docela velký bizár. Každopádně, abyste věděli, u nás to nelze, jo? U nás se musíte pořád papírově brát jenom zaživa.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Stargazing, tohle byl Mal Smith. Dali jsme si ho na fajnu 18 minutek po 11. hodině. No a ve světě interpretů se někdy i dějou nepříjemné záležitosti, o kterých si prostě taky musíme říkat. Zpěvák Zayn Malik měl letos mít první sólový turné. Byl bohužel teď nucený zrušit všechny nadcházející termíny. Byl hospitalizován, přestože konkrétní zdravotní důvody nebyly oficiálně zveřejněny, tak zástupci umělce potvrdili, že jeho stav vyžaduje klidový režim. Nemůže zpívat, nemůže vystupovat, musí fakt prostě odpočívat a mít odborný dohled. Fanoušci, kteří se těšili na jeho první soulový turné po dlouhý době, vyjádřili na sockách velkou vlnu podpory. No a my uvidíme, za jak dlouho se Zayn oklepe, jestli se k tomu vůbec vyjádří, jestli budeme vědět, co se stalo, co se děje, jak to probíhá. Uvidíme, každopádně držíme palce, no a mezi tím si ho prostě budeme dávat jenom v éteru. Music Boost.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Fajn Rádio. Fajn.
9: Sleduj nás na TikToku.

A teď všichni la la. Tohle jsou Coldplay na fajnu. Máme přesně minutku po půl dvanáctý. To je ideální čas. Nějak se něco dozvědět, něco se naučit, nějak se inspirovat, říct vám něco, co vám změní život. Říkala jsem si, co bych ještě tu poslední půl hodinu těm posluchačům, co dobrýho, kvalitního bych jim mohla sdělit. Dneska je prosím vás den Star Wars, ale to je málo. Dneska je taky den hasičů, to je taky slabý. Byly čarodějnice, no, trapný. Byl 1. máj, líbali jste se po třešním, ježiš, koho to zajímá. Ale pak naštěstí moje kolegyně vběhla do studia a řekla, hej, ajo, už si viděla, co zveřejnila IKEA. Dámy a pánové, obchodní řetězec IKEA zveřejnil fotku svých skladníků a přišlo se na to, že aby jejich práce byla efektivní, tak jim dali takový boty na kolečkách. Vypadá to něco jako brusle, ale není to úplně klasická brusle. To znamená, IKEA zveřejnila své skladníky, jak jezdí na bruslích, tím pádem nám, kupujícím, chtěli jakoby sdělit tu informaci, jsme rychlejší. Kvůli vám, abyste měli komodu doma co nejdřív. Tenhle skladník bruslí. Pracovní úrazy stranou, my to zvládneme. Představte si, že by vám do vašeho zaměstnání někdo dneska přišel a řekl, odteď budeš mít kolečkový brusle. Tak já bych to ještě zvládla, možná bych občas zakopla, občas byste to slyšeli, ale asi bych to přežila. Ale co vaše zaměstnání? Zvládlo by vaše zaměstnání kolečkový brusle? A jestli ano, bylo by to efektivnější? Uvidíme, jestli ty komody budou chodit domů celý, jestli budou chodit v pořádku, jestli nebudou odloukaný. Každopádně jsem chtěla dát hold všem IKEAckým skladníkům. Jste borci, že to zvládáte.

0: Alex Veron. Hodin, teď padla 42. minuta na Fajnu, no a my se vrátíme k těm kolečkovým bruslím. To, že teda IKEA rozjela to, že rozjela své skladníky na kolečkových bruslí, to víme, jo. Jestli jejich práce bude efektivnější, to nevíme, ale uvidíme v následujících měsících, možná letech. Ale píšete vy, vaše zaměstnání. Já jsem se totiž ptala, kdyby vaše zaměstnání ode dneška muselo mít kolečkové brusle, jestli byste to zvládli. Kdo by to určitě nezvládl, je Pavel, který je hasič. Ne, takhle, jakoby hasič na kolečkových bruslích, možná by to bylo ještě víc sexy, ale asi by moc neuhasil, no. Máme tady taky terapeuta, to mi docela přijde hodně funny. To si myslím, že by možná bychom mohli zavést, protože když ten terapeut by vypadal trošku komicky u toho, jak by bruslil a u toho by dával ty svoje životní moudra a rady, tak by tam mohla být taková jistá jako nadsázka až jako humor, to znamená těm nám, těm v úzovkách pacientů, by to mohlo trošku jakoby ulehčit tu situaci, jo, udělat takový ten nadhled, jo, jakože, jo, jako nemůžu se srovnat se svým ex, ale prostě ten terapeut na tom kolečku, vím, je prostě fakt vtipnej. Taky píšete právník. Jako právník na kolečkových bruslích, proč ne? To by asi i šlo. Tak si pojďme ještě jednou představit, jak by se změnilo vaše povolání, kdybyste museli mít kolečkový brusle. No a možná se nechte inspirovat a pojďte to zkusit. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Fajn Radio.
11: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
10: Instagram,
11: YouTube,
10: TikTok,
11: co je zrovna teď in. Fajn.
10: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn. Fajn Radio.
10: CZ.

0: Je to tady, znovu jsme to dokázali, zvládli jsme další pondělní dopoledne. 4. květen, taková ta horší část toho rána dopoledne za náma. Vy si teď užijete s Kristýnkou odpoledne, takže s Fajnem pokračujte. No a těšit se na vás budu zase zítra. Já připomínám, co vám můžu připomenout, že Zayn Malik si dává pauzu teď od zpívání, má nějaký zdravotní komplikace. Kdo nemá zdravotní komplikace, je René Dank, ten prosím vás v pátek dropnul nový album, jmenuje se to Trauma Party, takže si to můžete dát, je tam 12 nových skvělých songů, my jsme si tady dneska dali jeho Requiem, premiéru na Fajnu, no a já prozradím, že jsme ty jeho songy od dneška zařadili do playlistu, neboli náš Libor Červinka, náš hudební manažer se o to postaral a my jsme za to moc vděční. Taky jsme zjistili, že ve Francii mají zákon, který povoluje si vzít za manžela zesnulého partnera. Jo, to znamená, jestli si chcete vzít někoho mrtvýho, musíte se přestěhovat do Francie. To je všechno, co jsme dneska zjistili, nebo aspoň všechno kvalitního. No a zítra naslyšenou. Zítra budu zase opět jenom vaše. Tak ahoj. Fajn. Music Boost. Tvoje
1: máma by tuhle show neschválila. Přesně proto bys jí měl poslouchat. 1, 2, 3.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun. 1900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Vaříš své oblíbené jídlo?

0: Samozrejme, proč? Pretože sme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálnych sietí.
0: Sme fajn. Fajn rádio. CZ.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Plzni rozjeli výstavu Cast Team Narozeninám Hurvínka, která ukazuje jeho cestu od prvních představení až po dnešek. Nechybí Spable, Mánička ani Žerik a celé je to hodně hravé a interaktivní. Zažijete nostalgii legendy, co nestárne. Gen Z zkouší shrekking, randění bez honby za dokonalým vzhledem. Jednoduše jde spíš o pohodu a charakter. Pointa je jednoduchá, radši randíme s normálním člověkem, než modelem s egem. Billie Eilish posílá do kin svůj koncertní film, na kterém makal i James Cameron. Premiéra v Česku bude 7. května 2026 a už teď je jasný, že to bude velký. Tisíce lístků zmizely hnedka první den. Takže jestli chcete vibe koncertu na plátně, moc nečekejte.
1: Fajn.
3: Krásný odpoledne, začínáme první květnovej Fajn warm-up se mnou, s Kristýnou za Majkem, začínáme tyhle společný tři hoďky, máme tři minutky po 12. A já vím, že vrátit se po tom prodlouženém víkendu do toho pracovního týdne, do toho schonu, není asi úplně jednoduchý, ale my si to uděláme hezký s naším top playlistem. Čeká nás třeba Gracie Abrams, Ted Soutru, nebo taky Damiano David, Hurts Purple Disco Machine, máme tady toho hodně. A taky si povíme o jedné věci, která se vrací, ačkoliv bychom netušili, že se někdy vrátí. Stejně jako my, po tom prodlouženém víkendu. Takže pojďme na to, Gracie Abrams, That's So True, právě teď na Fajnu. Krásný odpoledne.

Ideální song na rozjezd pondělního odpoledne, to byl Damiano David, Tyla a taky Nile Rodgers na Fajnu a jejich společný song Talk to Me. No a co je horšího, než mít vybitý sluchátka? Radši se oběsit na kabelu reálně, než mít vybitý sluchátka, protože schválně, kdo z vás už taky vyhrabal ze šuplíku tu zamotanou věc, který se říká kabelový sluchátka? Podle nejnovějších dat zažíváme totální glitch v Matrixu, kdy prodeje drátových sluchátek rostou poprvé za 7 let. A Gen Z ty sluchátka nakupuje úplně cíleně. Teď by mě zajímala reakce, až se Gen Z a Gen Alpha dozví, že jsme kdysi dávno drátový sluchátka dostávali zdarma v každý krabice od telefonu, jo? A že ty telefony měly speciální dírku na drátový sluchátka, aby jsme mohli zároveň nabíjet i poslouchat písničky. Jenže tahle doba aktuální se nás snaží ukecat k tomu, že by všechno mělo být wireless, bezdrátový, a pak to dopadá tak, že stejně jako já jedete hodinu ráno do práce bez hudby, v absolutním tichu a posloucháte cizí konverzace. To nebyla moje vina, ale vybitý sluchátka. Takže za mě ty dráty můžou mít výhodu. Nestane se vám tohle trapný ticho, když se vám třeba i vybije jenom jedno sluchátko v půlce toho největšího bangru, nebo ta baterková úzkost, kdy víte, že máte ty sluchátka skoro vybitý a jenom čekáte, jestli s tím soundtrackem stihnete dojet domů, nebo jestli budete muset poslouchat cizí konverzace. No a navíc ten bonus, když vám vypadne telefon a máte ho zavěšený na drátových sluchátkách, tak máte šanci, že vám to ten telefon zachytí. Díky tomu zachráníte i telefon. No samozřejmě, mě teď zajímá, jaký jste tým vy. Jste tým bezdrátový sluchátka nebo drátovky, klasika, old style, prostě vracíme se zpátky do minulosti. Napište mi, co to je za vás, jestli drátový nebo bezdrátový, 724-634-634, a my si dáme něco, co vám pustím do uší, ať už máte sluchátka, repráky, cokoliv. Sky Newman, FU and UF, právě teď na Fajnu.

0: Já doufám, že vás tenhle song při pondělním odpolední roztancoval Rudimental, Charlotte Plank a taky Vibe Chemistry a jejich Dancing is Healing. Song o tom, že tanec je to, co nás léčí, tak doufám, že jste si už trošku zatančili, ať to pondělí máme o trochu lepší. My jsme společně řešili, jestli jste spíš tým drátový nebo bezdrátový sluchátka. Podle vašich odpovědí je to tak půl na půl, 50 na 50, chápu. Ale pokud se vám náhodou sluchátka dneska vybily nebo vybijou, tak tady pro vás informace, protože dneska, 4. května, je Mezinárodní den ptáků, takže si můžete pustit do uší třeba tyhle zvuky. No? Jo, taky se dá. Ptáčci, hezký. Ale pokud by vás náhodou ptáčci omrzeli, tak jako mě, tak se nemusíte bát, protože my si tady dáme i nějaký dobrý songy. Čeká nás třeba Sombr. Sombr a jeho 12 to 12. Už za malý moment tady na Fajnu, tak zůstaňte s náma, krásný odpoledne.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: odměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu naproti účet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Fajn Radio.

Kane Brown a taky Marshmallow a jejich song Miles On It jste právě teď slyšeli ve Fine Warm Upu 12.34 a běžte, běžte, utíkejte, jako by vám právě někdo řekl, musíme si promluvit. Ano, i takovýhle nápisy se objevovaly v neděli včera na pražském maratonu. Celá Praha byla na nohou, určitě jste to viděli na Instagramu, já to vidím, podle mě všichni mají tady tu krizi středního věku, kdy musí běhat maraton, ale buďme upřímní. Nejvíc slej jsou podle mě ty lidi, co ten závod neberou jenom jako boj s časem, ale jako jeden velký side quest. Určitě si všichni pamatujeme ještě loni legendárního Nikose, který celý maraton zaběhl s rukama v kapsách, nebo ten rok předtím, kdy maraton zaběhl v kroksech. Jo, legendární, zapsal se to do historie, ale letos tam byl jeden týpek, který to za mě posunul ještě na jiný level. Ten prostě celou cestu běžel s chladícím boxem, ve kterém měl zmrzliny a za každý kilometr si dal jednu zmrzlinu. Za mě respekt, dostane do sebe cukr, schladí se a ještě je z něj hlavní hvězda závodu. Geniální. No a co teprve ty bannery podle cesty? Moje letošní topovka byly jednoznačně nápisy typu běž, jako by se tě právě někdo zeptal, jak to mezi vámi vlastně je, nebo utíkej, jako by to byl kluk, co se ti líbí a ty ho chceš stalkovat. To jsou přesně ty momenty, kdy já jako zapřísáhlý odpůrce běhu uvažuji, že bych si příště možná i rozeběhla. Schválně mi napište, jaká hláška, jaká věta by donutila běžet vás? Co by vám někdo musel říct, abyste běželi? Jo? Napište mi to na 724634634. No a my maximálně běžíme tak do kina na Ďábel nosí Pradu 2, protože nás čeká song, který je částí soundtracku tohodle kultovního pokračování, kultovního filmu Lady Gaga a Doechii a jejich song Runway právě teď na Fajnu.

ladíte Fajn a tohle byla Dua Lipa a její These Walls. Právě teď na Fajnu 12.42 a my jsme společně řešili pražský maraton a jakou větu byste potřebovali slyšet, aby vás donutila zaběhnout si třeba i právě maraton. Přišla zpráva od posluchače, bohužel se nepodepsal, ale přečteme si ji. Mně se to přesně stalo, že jsem na základě posměšných slov od kolegů odběhl sice jenom půl maraton v Pardubicích, ale myslel jsem si, že zemřu. Vysmívali by se mi, že jsem to nedal ani na kolečkových bruslích a to jsem nemohl tak nechat. No, někdy je toxická motivace taky motivace, pojďme si to říct, ale nevím, jestli bych chtěla mít za kamarády kolegy, který by mě nutili běhat půl maraton. Schválně se pak půjdu zeptat tady vedle kolegů moderátorů, jestli by mi taky doporučili půl maraton. No, každopádně moc děkuju za zprávu a teď přišlo ještě něco. Jo, teď přišla zpráva ještě od Vaška, že kdyby mu někdo řekl, je za tebou ex, běžel bych jako o život. Jo, tak věřím, že s tím se ztotožní spousta lidí. Od ex by spousta lidí uteklo. My teď jdeme utíct o tohle tématu dál, bude nás čekat totiž další song a bude to Arlo Parks.

0: Sex si dáme už za malou chvíli. Je to o tom, když váháte, jestli máte city, jestli ty city, které vy pro někoho máte, jsou oboustranný. No tak nad tím se společně zamyslíme už za malou chvíli. Tady na Fajnu. Arlo Parks, Two Sided. Počkejte si na to.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
12: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
13: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
12: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
13: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
12: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa, koupí auto od Esa.
1: Fajn Rádio.

Na fajnou nám dohrává anglická písničkářka Erlou Parks a její písnička Two Sided, taková chillová k odpoledni. No a jestli si myslíte, že největší luxus v Disneylandu je ten moment, kdy ve frontě na horskou dráhu nestrávíte mládí, tak vás vyvedu z omylu. Přímo v srdci Disneylandu totiž existuje místo, kam se běžný smrtelník úplně nedostane, i kdyby měl třeba uši ze zlata jako Mickey Mouse. Říkají mu Klub 33 a jsou to takový nenápadný dveře, kolem kterých denně projdou tisíce lidí, aniž by tušili, že se za nima odehrává trošku jiný vesmír. Tenhle klub tam prej nechal vybudovat samotný Walt Disney pro celebrity a VIP hosty už v roce 1967 a dodnes je to ten nejvíc gatekeptovej klub na světě. Tím myslím, že je nejtěžší se tam dostat. Je to prakticky taková Mission Impossible. Ta čekací listina je normálně zabukovaná na roky dopředu a i kdyby se na vás, nedej bože, usmálo štěstí, tak pravděpodobně to členství stojí takový majlant, že byste si za to radši koupili byt v Praze. Takže zatímco venku se lidi polejvají předraženou limonádou, čekají fronty, uvnitř si smetánka užívá, no bůh ví co, doufejme, že tam nejsou nějaký P-Diddy party, to snad ne, ale každopádně mi to dává trošku záporáckou energii, jo, já si tam představuju spíš záporácký hrdiny z Disneylandu, než nějaký hodný postavy. No, chtěla bych se tam podívat, věřím, že vy taky. Uvidíme, jestli se to někomu z nás poštěstí. Teď se nám každopádně ale poštěstí pustit si další dobrý song. Bude to Rosaline a její Snap. Tahle písnička, která bodovala na TikToku a bude bodovat právě teď i ve vašich uších na fajnu. Tak jdem na to.

0: Ladíte fajn, tohle byla Ray a její song, kdy pořád dokola hledáme jejího manžela. Where is my husband? No a my společně budeme hledat podobně nekonečný pátrání batohu už za chvíli, ale na to si počkáme. Vy zůstaňte s náma, protože pokračujeme i do té další hoďky. Tenhle fajn warm-up jede dál. Čeká nás další top playlist, top songy, třeba Olivia Rodrigo. Ale to všechno už za malou chvíli, teď vás čekají zprávy, tak vydržte s náma a jedeme dál.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Fajn Rádio. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
6: Naši zem sužuje sucho a taky vedro, takže hrozí víc požárů, a to hlavně na Ústecku a jižní Moravě. Meteorologové apelují, ať nerozděláváme oheň v přírodě a hlavně v lesích. Dobrá zpráva je, že teď

Na Oscarech se zpřísňují pravidla, filmy, kde AI vytvoří herce nebo scénář, už se na Oscary nesáhnou. AI ale Ben nedostala, jen se bude řešit, kolik celkový práce odvedl člověk. Krásný odpoledne, máme tady další týden, další warm-up a další společná hodina se mnou, s Kristý za Majkem. No a já nevěřím tomu, že to říkám, jo. Normálně bych vám řekla, že pokud jste přežili bez víkend, bez nějakých velkých výčitek svědomí a nějaký ztráty soudnosti, tak jste na tom dobře, ale tentokrát vám řeknu, že jste na tom dobře, pokud jste to přežili bez ztráty batohu, oblečení a tak dále. O tom si povíme za malou chvíli, předtím nás čekají top songy Olivia Rodrigo, Good For You. A já věřím, že tenhle song pro vás bude takhle při pondělku hodně dobrý. Tak pojďme na to, právě teď na Fajnu.

Ikona Taylor Swift a její mega hit The Fate of Ophelia právě teď dohrál na fajnou 13-13. Něco si přejte, magický číslo, znáte to. No a kdo dřív přijde, ten odnese všechno. Pražský Majáles má zase další kauzu. Loni to byly kelímky, nedostatek vody, letos problémy s VIP šatnama. Představte si, jdete po koncertě pro batoh, personál vám sledovým klidem oznámí, hele, my to nemůžeme najít, pojďte si ho tam vyhrabat sami. Takže jo, do té šatny, kde měly být věci v bezpečí, se najednou nahrnuli úplně všichni a začalo takový to klasický, kdo dřív přijde, ten dřív bere. Nebo teda aspoň najde svoje věci, anebo i ty cizí, prostě občas tam někdo nakoupil. Ten nehorázní, byl to jakoby bordel, fakt bordel, velký bazar, kde nikdo netušil, kde co je. Já jsem tam byla, taky jsem sotva věci hledala. Upřímně, jestli tohle byl takový pokus o novou únikovku, tak zajímavý, jo, možná by bylo příště dobrý k tomu přidělit třeba jako vzít si sebou nějaký GPSky, hodit do batohu si GPSku, takový ten lokátor a pak to podle toho hledat. Každopádně mě to ten zážitek neskazilo, já doufám, že vám taky ne. A proto mě zajímá, a navzdory všem těmhle Hunger Games, který na Majálesu byly, ať už to byl prach, který jsme smrkali následující 3 dny, ztracený věci nebo cokoliv dalšího, tak mě zajímá, koho jste si na Majálesu nejvíc užili. Jaký interpret vás nejvíc bavil? Napište mi to na 724-634-634 a my si teď dáme úplně novou interpretku, protože nás čeká dcera Karla Gotta a její první single Into Deep. Charlotte Gott, Into Deep, právě teď na fajnu, tak si to otestujte.

Tenhle song věřím, že vás bavil stejně jako mě, protože mě nikdy neomrzí Naughty Boy, Sam Smith a jejich La La La právě teď dohrálo na Fajnu. 13.21 je 4. května a dneska v Americe slaví takový zajímavý den. Je to den pozorovačů počasí, jo? Takže pokud je mezi váma někdo, kdo má rád koukat na mraky, koukat, jestli prší, sněží, cokoliv, padají trakaře, tak je dneska váš den. No a když se podíváme z okna, vypadá to hezky. Je tam zase teplo, letní počasí. A já si myslím, že to je takový to, co nám dodává pocit toho jarního znovuzrození. Že máme zase chuť do života, chuť něco dělat. No a tu chuť do života pozvedneme i tady společně díky našim dobrým songům. Třeba tímhle.

0: Fast Boy a Clock Clock a jejich banger Born Again, jak slyšíte, jo, doslova znovu zrozený. Je to takovej hodně nabitej song a my si ho dáme za malou chvíli, ať to pondělní odpoledne společně s Vládem, tak si na to počkejte, ještě to rozjedeme.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Fajn Radio. Instagram,
10: YouTube,
9: TikTok,
10: co je zrovna teď in.
9: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn?

Imagine Dragons a jejich Bones právě teď dohráli na Fajnu 13.32 a pokud vy teď v práci nenápadně kontrolujete hodinky a počítáte vteřiny do konce směny, tak poslouchejte. Generace Z totálně přepisuje pravidla toho, jak má vypadat pracovní den. A upřímně, je to ten nejvíc final boss move. Zatímco starší ročníky jsou zvyklí makat do roztrhání těla, generace Z má jasno. Work-life balance není jenom prázdný heslo. Odpovídání na maily po pracovní době? Zapomeňte na to. Zahoďte ty telefony, vypněte je. Práce během oběda nebo o víkendech? Ne, to je absolutní red flag, protože stres není efektivní, není estetik, nic z toho. A co je nejlepší, tahle generace už odmítá mít výčitky svědomí za to, že si třeba vezme volno nebo že jde na nemocenskou, když jim není dobře. Chápete to? Mít výčitky svědomí za to, že chcete volno, když vám není dobře. To bychom podle mě měli rychle smazat a naladit se na tu generaci Z a brát si volno, když je nám blbě. Navíc mají dost jasno i co se týče financí. Neboj si říct o víc peněz a zároveň negatekeepujou, to znamená, neboj se prozrazovat svým kolegům částky, který dostávají zaplacený. Takže to pak dochází k vyrovnávání, no prostě si říkáme o to, co potřebujeme. Takže tohle je nový trend v pracovních podmínkách a mě zajímá, jak by to podle vás mělo ideálně vypadat, nebo jakou konkrétní věc byste nechali v minulosti. Co byste změnili na pracovních podmínkách? Napište mi to na 724634634. Já bych chtěla třeba aspoň funkční kávovar, že? Nebo něco takového. Napište mi, co vás napadne a my si jdeme dát další track. Sony Fodera, Crystal My Loving. Tenhle energy houseový track s R&B Infusion právě teď na Fajnu.

0: Ladíte fajn, je 13.43 a tohle byl Kato a Jon a jejich song Turn the Lights Off. Můžeme poděkovat generaci Z, Gen Z, můžeme poděkovat Gen Z za to, že tenhle song se znova objevil, protože oni ho vykopali a oni ho objevili znova na TikToku. No a taky můžeme poděkovat Gen Z za nový změny v pracovních podmínkách, o kterých jsme se bavili. Já jsem se vás ptala, co dalšího byste chtěli zavést na pracovišti. Tomáš napsal, že by chtěl povinný 20-minutovky, aby mohl koukat po obědě do blba. Takže jestli jste právě po obědě, tak si dejte 20-minutovku, jo, tohle berte jako oficiální povolení. Anička zase psala, že by chtěla mít možnost vzít si sick day i na zlomený srdce. Jo, tak s tím asi hodně z nás soucítí. Chápeme, prostě se zlomeným srdcem se špatně pracuje. Ale taky se špatně pracuje, když nemáte dobrou hudbu a proto dál poslouchejte fajn, protože za malý moment nás čeká Ed Sheeran nebo taky Jizu a Zayn. Už za chvilku tady na fajnu.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
7: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
8: Fajn Radio.

Jizzu a Zayn a jejich krásný duet zamilovaný s názvem Eyes Closed jste právě doposlouchali na Fajnu, je 13.51. No a internet, to je občas místo, kde se logika a soudnost chodí dobrovolně utopit. Jen si to poslechněte. Taylor Swift vyhlásila online soutěž, že zaspívá koncert na škole, která dostane nejvíc hlasů. No a co neudělala partička internetových trolů? Rozhodli se, že absolutní vrchol humoru bude poslat tuhle popovou megahvězdu do školy pro neslyšící. Jo, vy slyšíte správně. Škola pro neslyšící. Koncert Taylor Swift, no, tenhle myšlenkový pochod je hodně zajímavý. Někdo si fakt dal tu práci, aby zmanipuloval hlasování a poslal zpěvačku na místo, kde její hlas ty lidi prostě neuslyší. Taylor tam teda samozřejmě nevystoupila, ona se k tomu postavila docela jako královna, pojďme si to říct, protože v té škole poslala šek na $50,000 a studentům věnovala lístky na koncert. Takže sice ho neuslyšej, ale uvidějí tu show, což za to podle mě stojí. A tyhle vtipálci, co chtěli vidět trapný ticho v tělocvičně, z toho vyšli pravděpodobně úplně na prd, protože žádný vtípek se nekonal, prank se nepodařil, ale ta myšlenka je zajímavá a vlastně to mohl být docela nevinný vtípek. Takže jako pobavilo mě to, když jsem to dneska viděla, tak jsem si řekla, že to s váma budu sdílet. Dáme si další song, teď to bude David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, tohle mezinárodní trojkombo, který stojí za mega dobrým songem Gone, Gone, Gone, právě teď na Fajnu.

0: Ladíte fajně, druhá hodina odpoledne a jak asi víte, my tady na Fajnu společně občas objevujeme nový talenty. A tohle byl jeden z nich, Rue Gale, 17-letá zpěvačka a její song Pretty on Paper, členka naší New Generation, nová generace talentů, který budete určitě slýchat čím dál tím víc. No a tady ale uslyšíte i další songy, který už dobře znáte, i který třeba neznáte. Už za malou chvíli budeme pokračovat třeba s Damiano Davidem nebo Harry Stylesem. Tyhle ikony rozhodně znáte. My si je dáme za chvíli, teď vás čekají zprávy, tak zůstaňte se mnou.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Fajn Radio. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: V pátek se po celé zemi slavil svátek práce. V Praze se kromě politických setkání konal i anarchistický piknik a protifašistická demonstrace, na kterou dorazili i odpůrci. Zbytek republiky ale patřil hlavně pohodě majálesům, historickým jízdám a rodinným akcím. Firmy v Číně nesmí vyhazovat zaměstnance jen proto, aby je nahradila umělá inteligence. V době, kdy AI přebírá čím dál víc práce, je to

ale hype je velký. Fajn. Krásný pondělní odpoledne, tohle je váš Fajn warm-up se mnou s Kristýnou a my rozjíždíme poslední společnou hoďku tady na Fajnu. Máme 2 minutky po 14, už 3 minutky po 14 hodině. No a povíme si něco, co by pravděpodobně většinu starších lidí poslalo do kómatu a taky si dáme dobrý songy, který by je potom z toho kómatu probudili. Třeba Harry Styles DJ nebo taky Damiano David a právě s tímto odstartujeme. Damiano David, Born with a Broken Heart, právě teď. Pojďme odstartovat poslední hoďku našeho společného odpoledne.

Ladíte Fajn, je 14.12 a Harry Styles nám právě na Fajnu dospíval o amerických holkách. No a pokud máte rádi tradiční rozdělení rolí v partnerském vztahu, tak na to zapomeňte, protože rok 2026 přináší další novej trend. Tomu trendu se říká stay at home boyfriend, aneb přítel, co zůstává doma. Podle dat se totiž karty obrací. Ženy s čím dál tím víc začínají dominovat na trhu práce, vydělávají víc peněz a častěji taky dokončují vysoké školy. A výsledek? Čím dál víc domácností v Americe zkouší netradiční model, kde ženy budují kariéru a muži, ty jsou v domácnosti a starají se o to, aby bylo doma uklizeno a navařeno. Experti tvrdí, že tohle je prej přirozený vývoj, jak se naše generace víc otvírá nekonvenčním netradičním vztahům a taky ekonomický realitě. Upřímně, mít doma někoho, kdo vám po práci udělá večeři, postará se o resty, zatímco vy šéfujete světu, zní asi dobře pro spoustu žen, ale zároveň je to docela změna, že? No pojďme si to říct. Pánové, jestli vás nebaví ranní e-maily, možná je čas začít trénovat na tuhle novou roli v domácnosti, ale pokud si nedovedete představit, že byste takhle se starali o domácnost, tak naopak je čas začít bojovat o svoje místo, abyste mohli šéfovat světu. No pojďte mi napsat, co si o tom myslíte vy. Pánové, vy mi napište, jestli byste rádi byli takhle v domácnosti, a dámy, vy mi zase napište, jestli byste chtěli mít pány v domácnosti. Dává to smysl? Jo, věřím, že jo. Napište mi 724-634-634. Vy víte kam, jo? Už to známe. Jedem dál, další song, Suffocus, Elevate, a já mezi tím počkám na vaše odpovědi. Tak pojďme na to.

0: Benson Boone a jeho nádherný song Beautiful Things. Takhle při pondělním odpoledni vás, věřím, dostal do hezký, klidný nálady. A my jsme společně probírali tradiční rozdělení rolí v rodinách. Kdo vydělává, kdo se stará o domácnost. No a Terka napsala, že to s mužem opravdu mají po tom americkým v uvozovkách vzoru, kdy ona podniká a on jí pomáhá, současně se stará o domácnost a díky tomu mají větší prostor, aby vydělali víc peněz. Prý to bylo logické vyústění, když Terky měsíční příjem byl až pětkrát vyšší než jeho. No tak to je pak logický, to dává smysl, takovou situaci si asi už dovedeme představit. Děkuju, Terko, za zprávu, já doufám, že ať už si vyberete tenhle model nebo ten druhý, tak se budete mít dobře a my se budeme mít dobře teď, protože nás čeká jeden pecka song, který vás naladí zase úplně na jinou vlnu. Jo, ten Benson Boone byl klidnej, hezký, ale Zara Larsson a její Midnight Sun, to vás rozjede, ať to pondělí zvládnem. Tak pojďme na to, už za malou chvíli, tady na Fajnu.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénu v Counter-Strikeu. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Fajn Radio.

Reven Lenej a Rex Orange Kante a jejich song Love Me Not právě teď dohrál na fajnou půl třetí pondělní odpoledne, pokud už jste po obědě, tak doufám, že jste neplatili followerama, protože počet followers, ačkoliv se to tak může zdát, pořád ještě vám oběd vždycky nezaplatí. V San Francisku se totiž odehrála scéna, u který si můžeme říct, jo, já jsem ta první generace, která něco takovýhleho musí sledovat, protože naše babičky, ty by se z toho pravděpodobně zbláznily. Jeden kuchař se rozhodl, že si nebude brát servítky, chápete, servítky, jo, ten inside joke, přišla za ním totiž jedna influencerka, chtěla jídlo zdarma, no a ten kuchař jí do očí vpálil, že podle něj prostě nemá dost sledujících na to, aby si zasloužila jídlo zadarmo, ani polívku by jí nedal. Holka se tato nezvládla, ta se rozbrečila, protože on se jí vysmál, že není dostatečně slavná, takže ta měla full on breakdown, no a tady ta sranda končí, protože celý tenhle konflikt nabral extrémní obrátky, video mělo asi přes 10 milionů zhlédnutí a internet se do té restaurace pustil takovým stylem, že ten kuchař bohužel dostal okamžitou výpověď. No, já nevím, je to podle mě taková ta situace, kdy nevíte, kdo je vlastně větší padouch, jestli se zastávat kuchaře nebo tý holky, jestli fandíte míň kuchaři, který si léčil ego, nebo influencerce, kterou rozhodí, že jí někdo nedá steak za storíčko na Instagramu. No, těžko říct, fakt nevím, na čí jsem straně, ale jedno je jistý. Já tady pro vás mám song, který je lepší než steak, dokonce lepší než steak zadarmo. A věřím, že se mnou budete souhlasit, pokud mě znáte, tohle je Viktor Šín a jeho dopamin. A já doufám, že vám to dodá dopamin do pondělního odpoledne víc než dost. Tak pojďme na to.

0: Ladíte fajn a tohle byl Luis Capaldi a jeho song Survive. Já si úplně dovedu představit, že to je taková ta písnička, kterou křičíte v autě, když máte to zlomené srdce, a nebo dneska odpoledne, až budete na poslední chvíli vyplňovat daňový přiznání. Jo, slyšíte správně, dneska 4. května je totiž poslední den pro odevzdání elektronického daňového přiznání, tak to nenechávejte na poslední chvíli, stejně jako já. Tohle je totiž jen takovej reminder, ať nedopadnete. Říkám, jak já, no, protože já tím budu dneska trávit odpoledne a trošku v tom plavu, a plavat budeme spolu i při dalším songu, který nám k tomu bude hrát. BTS a jejich mega hit Swim si dáme už za malou chvíli na fajnu, ať vám pomůže proplavat čímkoliv, co vás dneska při tom pondělním odpolední čeká. Tak jdem na to už za malou chvíli.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most, nebo na underarmour.cz.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
5: Fajn Radio. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
5: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
5: Back to the hits. Fajn.

K-popový boy band BTS a jejich Svim jste právě teď slyšeli na Fajnu. Máme 14.49, no a co to znamená? Vy už to asi víte. Já se s váma budu loučit, Fajn warm-up končí, Vim, máte zlomený srdíčka a s tím souvisí to, co si z dneška máte odnést. Mělo by být povolený vzít si sick day, když máte zlomený srdíčko. To je informace, kterou si z dneška zapamatujte a já se s váma loučím, abych mohla jít zakládat odbory, ať si to volno můžeme všichni v takových situacích vzít. No a přenechávám vás tady Kokimu a zároveň vám na rozloučenou posílám jeden song, který se k tomu zlomenému srdíčku krásně hodí. Tate McRae, You Broke Me First. Tak si to užijte, moc neplakejte a bye babes, vidíme se zase zítra.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fajn Radio. Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Jsou tady Hot News, pojďme se podívat na to, co je novýho.
5: Pátek se po celé zemi slavil svátek práce. V Praze se kromě politických setkání konal i anarchistický piknik a protifašistická demonstrace, na kterou dorazili i odpůrci. Zbytek republiky ale patřil hlavně pohodě Majálesům, historickým jízdám a rodinným akcím. Firmy v Číně nesmí vyhazovat zaměstnance jen proto, aby je nahradila umělá inteligence. V době, kdy AI přebírá čím dál víc práce, je to pokus ochránit lidi před tím, aby skončili na dlažbě kvůli robotům. Zní to fér, ale otázka je, jak to chtějí kontrolovat a jestli tím nezabrzdí i technologický vývoj. Film o Michaelu Jacksonovi bude mít pokračování a jede se dál od roku 1988, takže čekejte i bet i legendární Super Bowl. Režisér možná nestíhá, ale hype je velký.
2: Fajn.
3: Fajn drive.
2: Fajn.
4: Hodin přesně, ladíte fajn a pojďme se podívat na to, co nás tady čeká v prvních pár minutách. Jsem tady teda 3 hodiny, ale ty první minuty budeme řešit třeba robotický vocasy z Japonska. Zní to bizarně a je to ještě bizarnější. Do toho skvělý song jako třeba Rihanna a Breaking Dishes.
2: Fine Drive.
3: Nech chaos celýho dne za sebou
2: a užijte si nejnovější hity.
3: Fine Drive.
2: Od 3 do 6.

Tohle byl Alex Warren, Fever Dream, ladíte fajn a popoplujem. A to do budoucnosti, která začíná být fakt děsivá, protože Japonci, ty se vyžívají v bizarních vynálezech a normálně se může stát, že za pár lety půjdete po ulici, potkáte dědu a místo hůlky má ocas. Jo, a ne jako ocas jako starý úchyl v parku, ale jako ocas, který mu pomáhá držet rovnováhu, mechanický ocas. Není to sci-fi film, opravdu se na tom pracuje, vypadá to, že se to brzo může i prodávat, taková protiváha tvýho těla, i když vím, že některý mý kamarádi, když jsme hráli fotbal, chodili jsme do stejné šatny, tak tu protiváhu mají od přirození, totiž od narození. Nicméně, pro seniory super využití, budeme mít jednou terminátorský prarodiče, ale otázka, budeme se za pár let v tramvaji omlouvat za to, že jsme někomu šlápli na ocas? Možná je to blíž, než si myslíte.

0: Fajnu v 15 hodin 14 minut. Bude tady nabitej playlist i nadále. Například si dáme irský dvoumetrový hovado, který se jmenuje... Hoosier. Zajímavý, že když řeknu irský hovado, tak hnedka první rým je na slovo whisky. Asi to bude stereotypní náhodička. No ale potom třeba taky somber. Homebreaker. Musím si vygooglit, co to slovo vlastně znamená. My English is not good at all. My tactics zkusit čušní. Každopádně, můj playlist je lepší než moje English, takže za pár okamžiků další skvělý hity tady na Fajnu.
1: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Belisima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Belisima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels. Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Fajn rádio.
9: Fajn rádio.
8: Instagram,
10: YouTube,
8: TikTok,
10: co je zrovna teď in.
9: Fajn rádio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn?

0: Somber, u kterého ještě na chvíli zůstaneme. Homewrecker na Fajnu. Proč u Sombra chci zůstat? Protože slovo Homewrecker jsem si musel přeložit, ten song s tímhle názvem je už 2 měsíce venku a já jsem si doteď neuvědomil, že vlastně vůbec netuším, co to je. Říkám si, možná to taky nikdo neví. Je to, prosím vás, univerzální slovo, když vám někdo ve vztahu rozvrací tu rodinu, když třeba si najdete milenku. Hele, tady oficiálně, co mi říká Google, označuje to osobu, která svým milostným poměrem s jedním z partnerů úmyslně nebo vědomě rozvrátí manželství či dlouhodobý vztah. Takže taková lekce angličtiny za mě, homewrecker, rozvračeč. Ne, ani česky teda dám, homewrecker, rozvraceč. Homewrecker, hele, mně přijde, že to homewrecker se líp vyslovuje, než to český slovo rozvraceč. Takže zůstaneme u zahraničního playlistu, doufám, že souhlasíte. I tak, v záloze pak nějaký český vysypu, ale mám teď hroznou chuť dát song Not At This Party, protože chci zůstat tý bangrovský formě. Ty hity, který tady čekáte, tak si pat budem dál.
1: To nejlepší z hitparád.

David Guetta, Alphaville and Ava Max. Forever Young dohrává na fajnu, kolik máme hodin? 15.35. A já jsem si říkal, že by to chtělo probrat taky českou scénu. Tři dny zpátky vydal René Dank nový album a musím říct, že je to zajímavý a baví mě to. Ještě nechci tady úplně prozrazovat, co může být hitem, protože já nejsem umělec, který by sám nějaký někdy v životě vytvořil. Možná je i dobře, že jsem nikdy se nepokusil muziku dělat. Ale co se mi líbí, třeba jak on komentuje vlastně to, co dělal se svými fanoušky, kdy dokáže dát storíčku a omluvit se svým kamarádům za to, že na ně neměl čas, protože musel makat. Takže kdybychom měli udělat takový malý náhled na českou scénu, jak se mi líbí třeba vztah s fanouškama, tak René Dank je skvělý případ a příklad hlavně na to, jak to dělat. Chtěl jsem si tak jako projet ty jeho starý hity, vlastně hrozně baví, že dřív dělal úplně jinou hudbu, často dostával i bídu, když začínal s takovým jako klasickým bumbepem a dneska z něj úplně jiný druh umělce, fakt zajímavá music. Já jsem si říkal, že jeden z těch hitů, co vydal, tak byla Tombola, tak proč to teďko neoprášit? Tombola je skvělý track, pokud to neznáte, poslouchejte dobře. Ladíte fajn? A doufám, že máte pohodový, vysluněný odpoledne.

0: a Khalid, All I Know, tohle je fajn. Za chvíli další skvělý track jako Poetika nebo Damiano David, prostě nabitej playlist, taky si uděláme trošku srandu z Donalda Trumpa, který mu už fakt šplouchá na maják a možná i trošku mě a mým rodinným vztahům. Má to něco společného jako vztah mezi Donaldem a možná celou Evropou. Probereme to za chvíli, čekejte na skvělý playlist a možná na takový chill mood, který potřebujete po vašem pracovním dnu.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
13: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
12: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
13: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
12: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
15: Fajn rádio.
16: Here we go.

David. Talk to me. Pojďme se teďkon podívat jenom rychle na to, co se aktuálně děje ve světě. Tohle je fajn, je 15:51 minut. No a koukám, že Donald Trump teďkon řeší nový návrh z Iránu na možný ukončení konfliktu. Sám ale říká, že se není jisté, jestli je ochota vůbec reálná, a podle něj totiž Irán ještě nezaplatil dost vysokou cenu za svý kroky z posledních desetiletí. A já se říkám, je to vůbec připomíná takový ty rodinný hroty. Třeba mezi mnou a svým otcem řešíme, kdo za poslední roky míňkrát zavolal a míňkrát se omluvil, ale akorát s tím rozdílem, že u nás to zničí rodinou večeři a ne miliony jiných životů. Takže Donalde, vezmi si z toho příklad a svý komplexy a hroty si nech na domů.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: potisk trička, bela bel CZ. Fajn rádio.
3: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn? Fajn Radio. CZ.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia CZ. Hot News.
4: Je 16 hodin, pojďme se podívat na to, co je aktuální.
5: Naši zem sužuje sucho a taky vedro, takže hrozí víc požárů, a to hlavně na Ústecku a jižní Moravě. Meteorologové apelují, ať nerozděláváme oheň v přírodě a hlavně v lesích. Dobrá zpráva je, že teď na začátku týdne má dorazit déšť, který by riziko mohl trošku snížit. Google má chytrý systém, co ve Street View rozmazává obličeje a značky, aby chránil soukromí. Jenže tentokrát jel na autopilota trošku až moc, rozmazal i hlavy krávy na poli. Internet se toho pochopitelně chytil a Google místo trapasu vytěžil, co nejvíc to šlo. Na Oscarech se zpřísňují pravidla, filmy, kde AI vytvoří herce nebo scénář, už se na Oscary nesáhnou. AI ale Ben nedostala, jen se bude řešit, kolik celkový práce odvedl člověk.
2: Fajn.
3: Fajn drive.
2: Fajn.
4: Ladíte fajn. Odpoledne bude plný těch nejlepších hitů, jako třeba Ray, Where is my husband, ale taky probereme dnešní datum, protože je důležitý pro všechny filmové fanoušky.

Show Me Love dohrává na Fajnu 4.5. A tohle je důležitý den pro fanoušky Star Wars. A víte proč? Protože se vždycky říkalo, ať tě provází síla a v oficiálním, no prostě v angličtině, v oficiálním znění, je to May the Force be with you, a to zní v překladu stejně jako ať je s tebou máj 4., tedy prostě dnešní datum, 4.5. No a jelikož fanoušku Star Wars je fakt randál, tak jsem si říkal, že to tady chci aspoň okrajově nakousnout, jelikož přeci jenom málo který film má tak velkou fanbase a takový ohlasy. Ať už hejtry, tak extrémní, ale extrémní fanoušky. Budu rád, když mi řeknete, jaký Star Wars máte nejradši a proč to máte rádi, ale zároveň, jestli tady je nějaký hater tohoto filmu nebo těchto filmů, dejte taky vědět. Můžete mi to napsat na 724-634-634, prosím, prosím, SMSky, jo, nebo na WhatsApp, stejný číslo, 724-634-634. Pokud někdo nechcete psát, můžete tam i poslat voiceovku, chci to tady s váma probrat, jelikož třeba u nás to je, že já to miluju a přítelkyně nesnáší. Takže ať vás provází síla, případně ať vás provází hejty, vylejte si srdíčko a pojďte se mnou probrat Star Wars. Fine Drive. Fine.

0: Kasabian, Release the Pressure, tohle je Fajn, Drive a v 16 hodin 20 minut se naposledy vrátíme k dnešnímu speciálnímu Star Wars dni. Jak už jsem naznačil, že tenhle ten film má spoustu fanoušků i spoustu hejtrů, tak se to potvrdilo na vašich zprávách, ať už tady jsou zprávy typu vyrůstal jsem na tom a vlastně to mě bude provázet celý život, tak i jako vlastně mě to ani nezajímá, znám to hlavně díky Big Bang Theory a netuším ani, že nějaký den 4. května, den Star Wars. Vidíme, že to je film, který nás bude provázet, ať chceme, či nechceme, ale říkám si, lepší slavit Star Wars den, i kdyby ho nesnášel, než se jmenovat Květoslav. Květoslave, všechno nejlepší k svátku.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Mamí, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
11: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
12: Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

0: Put it on my loving dohrává na fajnu. Tohle je Drive, příjemný odpoledne všem. Všem, kteří se nestratili a nejsou pohřešovaní. Ale zároveň hodně štěstí těm, kteří jsou ztracení. Zvlášť pokud máte na svém profilu na Instači fotky, kde máte, jak to říct, extrémně moc počítačových úprav. Normálně aktuální případ, co se řeší, že se ztratila skutečně jedna žena, ale neměli k dispozici aktuálně rychle nějaký reálný fotografie. Použili její IG a zjistili, že takhle ji v životě nenajdou. Já tady mám dokonce i ukázku toho, jak vypadá reálně a jak vypadá právě na tom jejím profilu. A to mi to připomíná ty situace, kdy teď je moderní randit na Badoo a Tinderu. Taky občas máte pocit, že přijdete na rande a ještě 5 minut hledáte tu osobu, se kterou jste si měsíc psali.
1: Všechno důležitý a k tomu hity. Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu, nejenom granulky. Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu naproti účet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Fajn Radio.

Federa, Crystal, My Lovin. Tohle je Fine, který ladíte v 16 hodin 47 minut. No a teď se na chvíli, ale pojďme od novej hitů podívat do středověku. Já jsem to na vás už vyzkoušel, když byly čarodejnice. Pár dní zpátky jsem si říkal, to zní tak jako středověce, že se upalovali lidi a dělali se jim hrozný trable. Odříkám si, to mě baví, taky mě baví dělat lidem trable. A co kdybych i dneska takhle odnesl nějakýho známýho zpěváka do středověku? Hele, schválně, nastartuju svůj stroj času a jsme ve středověku. Hele, mám tady v pytli známýho umělce, je to zpěvačka nebo zpěvák, ale donutím ho zpívat, jak to uměli dřív. Uvidíte, jak by jedna světová ikona zněla, kdyby byl třeba rok 1320, jo? Tak schválně, jestli poznáte, koho jsem sem dneska odnesl.

0: znáte někdo podle melodie, kterýho zpěváka nebo zpěvačku jsem strčil do pytle? Koho jsem odnesl do středověku? Schválně, jestli to někdo pozná, klidně mi zavolejte na 724-634-634. Pokud máte rádi člověka, který tohle vytvořil, můžete ho vysvobodit. A když budete hodný, tak si můžeme dát i originál. Schválně, ještě jednou. Poznáváte? Hele, a někdo mi volá, tak schválně, jestli to bude správný typ. Halo, halo, kdo tam je?
1: Čau, tady Andrea.
0: Andrejko, poznáš, co to je za hudbu?
1: Jo, Ed Sheeran, Azizum.
0: Na první dobrou jsi to poznala, jo? Naprosto bez váhání. Hele, řekni mi, máš ráda Eda Sheerana?
1: Jo, docela jo.
0: Druhá otázka, líbí se ti, jak jsi oholil hlavu a má to jak tenisák?
1: Ne.
0: Ok, tak souhlasím s oběma. Mám rád, jak zpívá, nemám rád jeho nový účest. Chceš, aby jsme si Azizam dali tady v originále do éteru?
1: Jo, klidně.
0: Hele, jelikož jsi byla nejrychlejší, tak řekni, komu bys chtěla věnovat následující song Ed Sheeran, Azizam?
1: Všem.
0: Ok, posílám všem.
1: Všem pro dobrou pohodu.
0: A já posílám respekt tvým uším, že jsi to dala v takovémhle rychlém čase. Měj se krásně, posílám Eda, ahoj.
1: Ahoj.

0: květnová akce Fizomatu. Jedna plus jedna zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok,
4: co je zrovna teď in.
3: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Je tady čas, kde by mohly zaznít aktuální informace ze světa i z Česka.
6: V Plzni rozjeli výstavu Kiss Team narozeninám Hurvínka, která ukazuje jeho cestu od prvních představení až po dnešek. Nechybí Spable, Mánička ani Žerik a celé je to hodně hravé a interaktivní. Zažijete nostalgii legendy, co nestárne. Gen Z zkouší shrekking, randění bez honby za dokonalým vzhledem. Jednoduše jde spíš o pohodu a charakter. Pointa je jednoduchá, radši randíme s normálním člověkem, než modelem s egem. Billie Eilish posílá do kin svůj koncertní film, na kterém makal i James Cameron. Premiéra v Česku bude 7. května 2026 a už teď je jasný, že to bude velký. Tisíce lístků zmizely hnedka první den. Takže jestli chcete vibe koncertu na plátně, moc nečekejte.
3: Fajn. Fajn.
4: Skokin.
5: Aktuální zprávičky AKA Hot News máme za sebou, teď ale ty nejaktuálnější novinky a tracky, který vás baví. Proto jsme fajn, proto jsme tady v uvozovkách to nejmladší rádio, protože nejraději házím do éteru to, co zrovna objevilo světlo světa. Možná někdy půlroční zpoždění, ale nikdy to není nic jiného než hity.
3: Fajn rá.

Víte, fajn, 17 hodin, 6 minut si probereme drby, který jste ještě nezažili a neslyšeli, protože mě to úplně trefilo teď do tváře, já se nestačím divit. Normálně, pojďme se podívat na herce Harryho Pottera, Daniela Radcliffa. Naprostá ikona, který vlastně se asi nikdy nezbaví toho, že bude pro každýho Harry Potter. I když hraje v čemkoliv, tak vždycky každý řekne, Harry, nebo málo kdo řekne, hele, Daniel. Každopádně, proč se o něm teď mluví? Normálně se přiznal, že dost často natáčel Harryho Pottera opilej, a to z toho důvodu, že měl pocit, že je furt sledovaný a všichni řeší jenom to, co dělá, jak se pohybuje. Prostě ta sláva přišla tak nějak rychle, že v podstatě když dospěl a poznal sílu alkoholu, nějakou dobu vůbec nemohl přestat. A tvrdí, že od roku 2010 je úplně střízlivý, že byla nějaká osudová noc, kde se vyndal tak moc, že prostě řekl, a dost, takhle to nepůjde. Je to drsný, mě by to vůbec nenapadlo, protože Daniel Radcliffe za mě v té roli v jakýmkoliv díle naprosto exceloval, kdyby to hrál někdo špatně, možná ty filmy nikdy nebudou tak velkolepý a uznávaný, jako jsou. Nicméně tím nenabádám nikoho pít alkohol v práci, sám to mám zakázaný od šéfa a sám tady teď popijím kafe. Ach jo.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.

0: Gigi Perez, Sailor Song, doplavilo nás do 17. hodiny 16. minuty a za pár okamžiků probereme například to, co nejvíc Gen Z štve v práci a naopak, co boomři nedokážou pochopit. Vyšel totiž dobrý článek o tom, v čem se dvě generace absolutně neschodnou. Taky nás čeká skvělý playlist jako Miles Smith nebo třeba Sigala. Máme toho dost před sebou, pojďme popojet za chvíli jak hudba, tak skvělý témata.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Striku. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day. Under Armour
3: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Fajn Radio.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

Riptide hrává na fajnu. Pojďme se podívat na aktuální článek, který mě velice zaujal, který na novinkách srovnává to, v čem mají problém boomeři s generací Z a naopak, co se týče jejich práce a toho, jak svoji práci plní. Hlavní rozdíl mezi generacemi je prej v tom, že boomeři mají často problém, že musí dřít, že tak tomu byli vedený, zatímco Gen Z už fungují tak, že hlavně hledají tu rovnost a tu, jak to říct, jako rovnováhu mezi pracovními podmínky a lepším životem. Ať už to je volný čas a vlastně zásahy do soukromí, kdy třeba neradi zasahují do svého soukromí tím, že musí o víkendu pracovat. Je tady několik bodů, co třeba Gen Zčkám nejvíc vadí. Třeba, že nechtějí odpovídat na e-maily večer nebo prostě mimo pracovní dobu. Nebo během přestávek, například během oběda, stále řešit práci. Práci o víkendu už jsem zmínil, nebo taky Gen Z nemají rádi výčitky, když si vyberou dovolenou nebo nemocenskou. Každopádně podle mě každý člověk je individuál, každýho štve něco jiného. Tenhle ten článek rozebírá hodně úhlů pohledu, ale mě zajímáte především vy. Řekněte, co vás dokáže v práci nejvíc naštvat? Je to třeba, když děláte přes časy, nebo je to špatný kolektiv? Jsem strašně zvědavý, co mi řeknete, ať už patříte do starší generace nebo mladší. Chci vědět, jak to máte vy na čísle 724-634-634. Posílejte SMSky, nahrávajte voiceovky na WhatsApp, prostě chci vědět, jak to máte, dejte mi vědět. Já do té doby za odměnu budu hrát ty nejlepší songy, třeba Dua Lipa, Break My Heart. Let me tell you what we gonna do. Všechno důležitý

0: American Girls, já jsem chtěl říct Dreams, ale ono v mém životě Girls jsou většinou i Dreams. Nicméně, pojďme k tématu, který jsem tady nakousl, a to je rozdíl mezi Gen Z a Boomers v tom, kdy je v pohodě chodit nešťastný do práce, co je v práci potřeba dělat, kdy je třeba jít do té nekomfortní zóny. A poslal mi voiceovku Pavel, tu jsem si teď jako tak vybral a dal jsem z toho docela zajímavý citát a poslechneme si ho tady všichni společně.
1: A život, to není jenom o věcech, které prostě nás jenom baví. Je spousta věcí, které nás prostě štvou doma i v práci. Ale udělat se musí, bez toho to prostě nepůjde. Takže prostě podle mě celá ta slavná Gen Z je jenom pěkně, pěkně líná.
0: Tvrdý názor od Pavla, já si myslím, že právě, že to život, že nás někdy nutí dělat to, co nás nebaví, to nás učí už ve škole. Já když si vzpomínám na hodiny matematiky, tak už vlastně to ti od první třídy dává jakoby najevo, že ne, teď nebudeš mít těla, budeš muset tady počítat příklady, které ti nedávají smysl. A je to jedna z těch věcí, co se i v tom článku, na který jsem dneska narazil, hodně řeší. Potom tady mám aktuální zprávu, tu jsem se ještě nestihl přečíst, přečtu to rovnou do éteru. Dobrý den, je mi 59, generace Z, a ti ráda, že jsme ještě tady. Až tady nebudou, tak budou v pr... Ano, chápu, že jim vadí něco v práci, ale oni nechtějí vůbec makat. Tak tady máme další zprávu z téhleté stránky věci. A pak tady mám na odčilení. Dneska jsem nastoupila do nové práce, zatím mě nic nenašlo, tak mi držte palce, ať to tak nějakou dobu zůstane. Hele, když si takhle zprůměruju ty vzkazy, co tady mám, jedno je jistý. Ten generační zlom tam je obrovský. A jestli se ty generace spolu nezačnou učit fungovat, budeme v háji úplně všichni. Protože kdo bude mít na ty důchody potom? Yeah. Hit after hit. I'ma turn it all the way.

0: Fairboy, Nico Santos, Buddy a taky Honza, který v 17:38 minut uzavře debatu mezi Gen Z a Boomers. Vytáhl jsem tady hodně názoru z té starší generace, kdy je to dost tvrdě na tom, kdy mají mladí víc makat a polejkat i ty nepříjemné věci, a musel jsem říct, že není fér, že jsem úplně nevytáhl takový ty Gen Z zprávy, který tu mám taky. Třeba Linda píše, myslím, že starší lidi nezažili ty možnosti, které máme dneska, tak proč se nechat ponižovat, když můžeme jít jinam. Nebo tady ještě jeden názor, ten je anonymní, ale taky přečtu, k čemu vydělávat peníze a být pak nešťastný. Radši budu chudej a žít skromně a volný čas si užívat. Hele, uzavírám tuhle tu debatu, protože vím, že by to bylo na ještě hodně dlouhý téma, jelikož ty další zprávy k tomuhle tématu tady furt chodí. Já si říkám, mír, tady na Fajnu bude klid, ať už jste starý nebo mladý, nebo ať už jste pracovitý nebo líný, důležitý je, že máte rádi dobrý playlist a já budu za chvíli nahazovat věci jako Pink Panthers nebo Hearts a Purple Disco Machine, prostě nabitej playlist z Fajnu. A kdyby náhodou, vždycky se můžeme sejít na pracáku. Nedělám si srandu, hele, makejte, když vás to baví, nebo mějte, jaký chcete názor. Důležitý je, že vás baví tenhle ten playlist.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Fajn Radio.

Ladíte fajn, 17 hodin 47 minut, Honza se loučí od mikrofonu, za chvíli začne Next Beat Syndrome, budete mít nedupaný playlist, ty nejnovější tracky, které vycházejí, budete poslouchat jak diví, protože já věřím, že on to nějak ještě popepří o koření, tak jak jste u něj zvyklí. Laďte fajn, mě zase zítra, od kolika, od 15 hodin, ale dneska mi padla. Mějte se krásně a držím palce všem, kteří už se taky těší domů, aby tam měli co nejdřív za sebou.

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Fajn Radio.
3: Fajn. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.

0: Sindrou, a Indrou.
1: OK, 18. hodina za náma, to znamená, že startuje Next Beat, pondělí nejvíc nepříjemný den v týdnu. Pojďme si ho zpříjemnit, pojďme si dát top 5 tracků právě pro pondělní večer. Odstartuje to Mograp a Milky, Just the way you are.

Junotas a Dennis Lloyd, Diamonds, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Tohle to je Next Beat, pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Lidi, ať už se vám nový dokument o Michaelu Jacksonovi líbí nebo ne, musí se přiznat dvě věci. Vydělává to neskutečný prachy, miliony dolarů, a Michael Jackson je aktuálně nejstreamovanějším umělcem na Spotify. Rozjeli se už i první diskuze o tom, že Michael dvojka je na obzoru. Studio už prý řeší pokračování. Jafar Jackson otevřeně říká, že by si roli rád zopakoval. Studio však

aktuálně naráží na nabité diáře tvůrců a právní limity kolem pozdějších kapitol Jacksonova života. Vzhledem k tomu, že celý ten film platí jeho rodina, tak nevím, jestli by se chtěli úplně dotýkat těch kontroverzních témat. Uvidíme, jestli se tady dočkáme a jestli bude povrchnější ta dvojka než ta jednička. Pojďme pokračovat v našem playlistu Tame Impala a Jenny Dracula právě teď na Fajnu.

0: Pohodovej pondělní večer na Fajnu, tohle to je Next Beat, Olivia Dean nám právě teď dohrála. Lidi, narazil jsem na zajímavou věc. Šance najít během života pravou lásku je prý jen 3 až 5%. A já si říkám, že to docela vysvětluje moje poslední 3 vztahy, že jsem si říkal, jako mám hroznou smůlu, ale teď mi došlo, že si jedu jenom pouhou statistiku. Nejhorší na tom je, že čím víc těch 90 zbylých 5% potkáš, tím víc začneš být podle mě podezřelý u těch 5%, že když je fakt nějaká skvělá, tak si říkáš, kde je háček, proč je tohle tak zatraceně normální. Lidi, napište mi, jestli věříte na pravou lásku, nebo jestli hledáte jenom někoho proto, že vás neštve. Napište mi, jak to máte vy. 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Nikam neodcházej.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
8: Fajn Rádio.

Šabuzí, Born to Die, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Za Majkem je Jindra a my se vracíme zpátky k tématu. To jsem se vás na to, jestli věříte na pravou lásku. Terka mi napsala, věřím, ale myslím, že pravá láska není o tom, že ji najdeš, ale že si ji s někým vybuduješ. Aha, tak je to. Martin napsal, nevěřím, spíš věřím na to, že najdeš někoho, s kým se dá dlouhodobě vydržet bez nervů. A potom ještě napsala Klárka, která to absolutně zabila, napsala mi, jo, věřím, už jí mám, a jestli ne, tak to nechci vědět. Nejžavější triky právě teď. Number one for hit music. Number one. Fine.

0: Posloucháte Fajn, tohle je Next Beat za Majkem Jindra. A lidi, zajímavá věc. Mladší chlapy prý začínají víc chtít starší ženy, protože jim dávají větší klid, upřímnost a stabilitu. Což vlastně, když to jako přeložíme, tak starší žena se rovná řekne ti na rovinu, co chce. Já sám mám starší přítelkyni, tak to můžu potvrdit. A vlastně to dává smysl, protože my kluci tak jsme pořád zaseklí v takových jako 18 ve 20 letech a vedle toho někdo, kdo má život víc srovnatý, tak to najednou začne být atraktivní. Na druhou stranu otázka je, co už je moc, jestli 5, 10, 20, 100 lidí, 100 chutí. Lidi, napište mi, jestli vás přitahují starší partneři, nebo jestli dáváte přednost mladším. 724-634-634, nebojte se to přiznat, já to nikomu neprásknu.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz
7: Fajn rádio.

Pohodinový pondělní večer na Fajnu, tohle to je Next Beat. Pojďme se vrátit zpátky k tématu. Já jsem se vás ptal na to, jestli vás lákají spíš starší nebo mladší partneři. Péťa napsal, nejde ani o věk, ale fakt mám zkušenost, že starší ženský víc řeknou věci na rovinu. U mladších jsem často nevěděl, na čem jsem. Káťa napsala, já si myslím, že tohle je hrozný zobecnění. Znám holky v mém věku, co chtějí klidný vztah, a chlapy po 30, co jsou úplně mimo. A Honza napsal, měl jsem o 6 let starší přítelkyni a bylo to prostě jednodušší. Míň řešení blbostí, víc normální fungování. Tohle byly vaše odpovědi. Pojďme pokračovat v playlistu. Teď Alefarben a Baby Goodbye.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Fajn Rádio. Next Beat.

0: name's still Chidi Chidi.
1: It was popping, it's Kendrick Lamar.
0: Hey, it's Lady Gaga.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Tonzo Aindro.
4: Hey, it's Kane Brown.
0: This is Chapel Run.
5: Zapínáme pásy, startuje druhá hodinka Next Beatu a tu klasicky odstartujeme desetiminutovkou podle vás. Náš playlist Fajnu právě teď dávám do vašich rukou. Vy si připravte mobily číslo 724634634, WhatsApp nebo náš Instagram Fajnu a to, co napíšete, tak já zahraju. Vy můžete rozhodnout o tom, jak následujících 10 minut budeme hrát. Časomíra startuje právě teď.
6: 10 minutes for you.
7: 10 minut tvých songů.
8: Máš 30 sekund.
7: Pošli název tvý oblíbený songy.
8: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
7: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
6: 10 minutes for you.
5: OK. Už to tiká. A já vidím, že už to vycinká. Vy jste neskuteční borci. Tak jo. Odstartuje to Sombro 12-12. Hned potom nastupuje Louis Tomlinson a Lemonade. Co tam dáme do třetice? Pojďte na to, posledních pár sekund. A do třetice to bude Viz the MC do party. Díky za zprávy, klidně dopisujte i další, protože se můžou dostat do velkého finále.
6: 10 minutes for you.

podle toho, jak vydiktujete. Tohle byl Louis Tomlinson a Lemonade a tohle je fajn a desetiminutovka podle vás. Před náma je ještě třetí track v pořadí Viz the MC at the party a hned potom velký finále. Máme tam tři tracky a jenom jeden z vás může rozhodnout o tom, jak dneska tu desetiminutovku zakončíme. Pojďte do toho, volejte právě teď 724-634-634, let's go! 10 minutes for you.

0: Fine, Next Beat a velký finále 10 Minutes for You. I dneska tady máme soudce Alexandra, který rozhodne o tom, jak dneska zakončíme 10-minutovku. Halo, halo, kdo se dovolal? Halo, slyšíme se? Halo, halo?
1: Ano, halo.
0: Halo, kdo se dovolal?
1: Ondra.
0: Čau Ondro, hele, jaký máš dneska den?
1: Docela dobrý.
0: Co jsi vyváděl dneska celý den, prosím tě?
1: Jsem jako v práci makačka, jak blázen.
0: Hej, tak to je super. Každopádně mám pro tebe 3 tracky, jeden z nich můžeš vybrat do éteru. Jsi na to ready?
1: Jo, jo,
0: půjdej. Tak jo, jdeme na to. Jako jedničku máme Gré 256 a Klíč. Jdeme na dvojku. Lady Gaga, Garden of Eden. To je varianta číslo 2, ale máme tady ještě třetí variantu. Junotas a Benny Cristo, On My Way, to je varianta číslo 3. Tak Ondro, jak to cítíš dneska?
1: Já mám rád ty Afra, tak dáme trojku, dáme Bennyho.
0: Ok, ok, a je někdo, komu bys to chtěl poslat?
1: Všem posluchačům asi.
0: Tak jo, tak díky moc, tak přeju krásný večer a ať ti to v práci co nejdřív skončí.
1: Děkuju.
0: Měj se, čus.
1: Okay, ale. 10 minutes for you.

0: Je to tady, i dneska se tady bude neskutečně trapnit před náma Cringe Minute. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Jestli nechcete přiznat nic svýho, klidně napráskejte svýho kámoše. Kde jindy napráskat svýho kámoše, než právě teď. 724-634-634 a vaše trapné storky.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Fajn Rádio.

0: Posloucháte Fine, Next Beat a před náma minuta trapnosti. Cringe minute. Je to tak, i dneska se tady bude trapnit, i dneska to bude podle vás díky všem, co jste psali. Nejrychlejší zpráva byla tahleta. Na srazu jsme s partou na stropě měli v noci 20 komárů, tak jsme se rozhodli, že to vysajeme vysavačem. Já řekl, že to udělám, ale kámoška nechtěla, tak jsem řekl OK. Dopadlo to tak, že během vysávání na tu kámošku spadl pavouk, ta spadla na druhýho kámoše, já je chytal a řekl jsem jim jenom, já jsem vás varoval. Musím říct, že to je libovej námět na novýho Spidermana. Fajn.
1: Pořád se ptala,

0: Tohle byly Huntrix, posloucháte Fajn za Mikem Jindra a my si pojďme povědět o jednom týpkovi z Kansasu. Ten se rozhodl netradičně odejít ze svého nešťastného manželství tím, že vyloupil banku v naději, že skončí ve vězení a uteče před svojí šílenou manželkou. Loupež se sice povedla, ale dostat se do vězení ne. Naopak mu soud nařídil domácí vězení právě s jeho milovanou manželkou. U toho trestu tak brali v potaz jeho zdravotní stav po operaci srdce a taky jeho psychický potíže. Si říkám, jestli to není magor, ale spíš ta manželka, co?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Fajn Rádio.

Je to tady, Next Beat končí. Díky, že jste u toho byli se mnou, byli jste zase neskuteční, díky za všechny zprávy, díky, že jste volali s Fajnem, rozhodně zůstaňte, protože po mně klasicky Next Generation, dneska mě za Mejkem vymění Sofie, která vám bude pouštět jak svoje tracky, tak tracky, který má ráda a představí vám úplnou novinku, kterou jste ještě nikdy neslyšeli. Dejte si s ní hodinku na Fajnu a já se těším zase zítra. Pa, pa, la!

0: Krásný večer, zdravím všechny posluchače Fajnu. Já se jmenuji Sofie a jsem tady dneska v rámci Next Generation, kde bych vám chtěla pustit nějaký tracky, který mě moc baví, a kromě toho i nějaký moje, včetně úplný novinky, kterou uslyšíte úplně nakonec, takže se máte na co těšit.
1: Next Generation.

0: Zdravím všechny posluchače, tady Sofie, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Máme za sebou Ray a taky písničku z alba Everything is Love od The Carters, a.k.a. Jay-Zho a Beyoncé, který nejvíc miluju a s přicházejícím hezkým počasím se k němu zase vracím. Teď si dáme dvě věci z trochu odlišných světů, tohle je Olivia Dean a hned po ní Natalia Blunt. Hey!
1: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Zdravím všechny posluchače, tady Sofie, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Dneska vám tu pustím moje oblíbené tracky a mezi nimi i nějaký svoje. Následující dva tracky jsou takový moje srdcovky, tak si je užijte. Tohle je Normány, Chloe Offset a Loredana.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.

vážení posluchači, tady Sofie, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Právě jste slyšeli moje oblíbené tracky od Normány, feat Offseta a Chloe a německou rapperku Loredanu. Teď mám pro vás poslední dvě písničky a obě jsou moje. Dáme si moji srdcovku Rings Off a úplnou novinku, první oficiální track v češtině, který se jmenuje Carolina Reaper. Užijte si to a těším se na feedback. Let's go!

0: Generation. Yeah.
1: Krásný večer, zdravím všechny posluchače, tady Sofie, tohle bylo všechno z Next Generation na Fajnu, doufám, že se vám můj výběr líbil, budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu pod jménem Rajchaso, ať vám nic neunikne, děkuji za pozornost, brzo se vidíme a možná i slyšíme. Bye. We are
2: number one. Next Generation.
3: Number one hit music station.
0: Fine.
4: Turn it up.
5: Turn up hit music.
0: Fine.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: CZ.

0: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
1: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
2: Fajn Radio.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Jason.

0: Na teď in Fajn Rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn.
2: Fajn.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Vždycky
0: fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladčíčej, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.